0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjavíku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl. Desetisměna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
2: No jo, ale co s tím budeme dělat?
1: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
3: Ne, to je naše vlastní pračka.
2: No, vy nemáte svoji pračku?
1: Ne, nemám.
2: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
1: A jak se v tom pere?
3: Dobře.
2: Můžeme se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova, slyším.

kuchaře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní.

jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu,

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Oni jděte na scénu, kousek.
2: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hodí barák. Taky ho na to necháte koukat.
1: Otočte ho aspoň. Víte to, blbý? Tak seděno, otočte.
3: Sedněte, seděno, sedněte, pomalu.
1: O, teď on se tam stejně dívá.
2: No nedívte se, teď mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima?
3: To půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Co je to tady za hnusnou máničku?
3: Myslíš Gagarinova bratra?
4: Rock Radio. Konec legrace.

FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

0: vás mrzná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hroby, Havrane.
1: No, ono, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už ho chce Fištrona.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Zapásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte vždycky.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockvíradio.cz.
1: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockvíradio.cz.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: zprávy.
1: Hezké úterní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. V Česku dnes naplno pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězný STAN sejde s Prahou sobě a s Piráty. V Ostravě chystá hnutí ANO tiskový briefing k budoucí koalici. Výsledky obecních voleb navíc dnes oficiálně vyjdou ve sbírce zákonů. Poslanci dnes v úvodním kole projednají zavedení mimořádné daně pro rafinérie. Nová daň má platit pro letošní i příští rok. Vláda s ní reaguje na prudký růst marží kvůli situaci na trhu s ropou. Do státního rozpočtu by mohla přinést až 9 miliard korun. Donald Trump obhajoval svou dohodu o dodávkách nafty s Vladimírem Putinem. Americký prezident to napsal na své sociální síti Truth Social. Podle svých slov se rozhodoval výhradně v zájmu Spojených států. Zároveň bez podrobností obvinil Evropskou unii z obřích plateb Rusku za energie. České fotbalistky dnes zabojují o postup do finále baráže o mistrovství světa. V odvetě se Skotskem se pokusí otočit nepříznivý výsledek 0-2 z prvního zápasu. Klíčové utkání začíná ve Skotsku ve 20 hodin a 15 minut.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhavo, odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později večer se v Čechách místy i vyskytne déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 12 až 16 stupni Celsia, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D2 opatrně ve směru na Bratislavu. Na 52. a 5. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Je tam hodně silný provoz a neprůjezdný jeden jízdní pruh.
6: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Krásný, oslavný i neoslavný ráno vám přeje Honza,
8: Anabel
1: a Zuzka.
7: 3 minuty po 6. v úterý, dneska úterý.
8: Je úterý, jo.
7: 13. říct, že dneska úterý je 13.
8: Je 13. a je úterý,
7: dobře.
8: No.
7: Tak krásný
8: není
7: úterý.
8: Není středa, bych chtěla zdůraznit.
7: To bude zítra. Krásný díky úterý bože. 13. října, přátelé. Mě, já jsem zase poslouchal výjimečně Zuzčiný zprávy, mě strašně jako baví ty zkratky těch politických uskupení, že třeba je tam STAN. Prostě, kde se vždycky vybaví, mám malý stan, mě na nohy táhne, jsem Rakušan, nebo jak to tam v té písničce. Je zajímavý, že mají jako podivný, vždycky si vybavíš něco jiného, než zrovna politickou stranu, nebo partaj, nebo jak se tomu říká.
8: No, já moc, já politiku neřeším, takže...
7: Já už radši taky ne.
8: Já radši ani nekoukám na televizi, neotvírám zprávy a nic, protože mě to rozrušuje, takže to radši vůbec neřeším.
7: No a koukáš na Instagram a na Facebook, tam to je všude.
8: Na tom BK maximálně, tam ten mi udělá zhrnutí a to mi stačí.
7: No nic, tak se pojďme podívat na nějakou muziku, to nám jde. Teď tu máme Arakainy, rok 1998, dáme si Princess.

0: Ranní protažení od Anabel Šípkový.
1: Dobré ránko, přátelé, moment, já si zvednu mikrofon, tady mi to někdo stlumil, asi nechtěl, abych byla slyšet. Teď už se trošku slyším.
2: Jsem nebyl já.
1: Nelži. Vypnuj to. No nic, přátelé, dneska jsem se rozhodla udělat rozcvičku pro single lidi, nebo případně čerstvě po rozchodu.
2: Ty lidi, který nemají nikoho.
1: Tedy ano, který nemají nikoho a žijou s kočkou a se psem jako já. Takže dobré ráno všem opuštěným, odloženým a dobrovolně svobodným. Pojďme na to. Protáhněte tady pro tebe, Honzíčku.
2: Děkuji. Hlavně pro mě.
1: Protáhněte ruce, protože dneska už nikomu nebudeme psát chybíš mi. Maximálně kurýrovi, že vám veze pizzu. To je jedinej, že jo, je to povolený. Následně zakružte hlavou doleva, doprava a hlavně se nedívejte, kdy byl nebo byla naposledy online, což děláme velice často a rádi. Teď si dáme pár dřebů a to jeden za každou zprávu, kterou jste napsali, ale naštěstí ji neodeslali. Honzíku, kolik uděláš dřebů? Obávám se, že u některých z nás to bude pořádná makačka. Honzík, když už něco napíše, tak to bohužel i odešle. Zhluboka se nadechněte, vydechněte a řekněte nahlas. Jsem krásná osoba.
2: Jsem krásná osoba.
1: Mám svoji hodnotu.
2: Mám svoji hodnotu.
1: Jeho nová čůza nebo ichtyl určitě není hezčí než já.
2: A jeho, její novej ichtyl není určitě hezčí než já.
1: Je ti líp?
2: Ne.
1: A nakonec ruce vzhůru, protože jsme single, jsme volní a můžeme si v posteli zabrat celou peřinu.
2: Já bych chtěl honit, no nic.
1: To taky. Krásný ráno všem zlomeným srdcím a pamatujte, ex je minulost, kafe je přítomnost a nový objev je možná blíž, než si myslíte.
0: Rock Radio.
2: Pojďme dál, dáme si Oasis, Don't Look Back in Anger, aby jsme se trošku rozdýchali po té náročné rozcvičce.

0: Ghosti a Redsich, Chrissy na Rock Rádiu v 6 hodin a 23 minut dohrává je. My máme úterý 13. října, není středa, není ani pátek naštěstí, takže je to vlastně šťastný den a pro někoho z vás může být ještě šťastnější.
1: Ano, máme tady opět dva lístky na naše narozeniny, které se konají ve Zlíně.
0: Kolu bych si dal.
1: Mňam, takovou s citronkem a zladem. No, ano, přátelé, konají se ve Zlíně 7.11. v Datar, takže pokud chcete juchat s námi, křtít kalendáře, poveselit se, ožrat si hubu a tak dále, tak můžete být u toho. Pro jednoho z vás máme dva lupeny zdarma, takže si napište klasicky Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte v úterý, takže po 8:30 telefon.
0: Přesně tak, držíme palce. Mně se strašně líbí, jak oba k tomu mlaskáme a slintáme, jak jsme právě dopolkli poslední soustav.
1: To je náš život, přátelé, my takhle mezi vstupy tady snídáme.
0: Kdyby nás slyšela paní uklízečka, pak jenom potřebujeme tady brindáčky a učistit mikrofony a tak, děkujem.
1: Díky.
0: Za chvíli jiné kafe, růžová zahrada.
2: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Rokra.

0: nebo na radia.cz.
1: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Jiné kafe a růžová zahrada, minutku a půl po půl sedmí dohrála u nás v rokovém rozjezdu. Dneska je úterý, je 13. Není to nešťastný datum, je šťastný, protože Zuzka je celá šťastná, že si dá přehled zpráv, jo?
1: No to si řekl moc hezky.
0: Děkuju.
1: To se jo.
2: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
3: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
4: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
2: Rock Radio. Co se děje?
5: Hezké ráno, krátce po půl sedmé, jdeme na rychlé zprávy. Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce přidáno do tarifu 2400 korun. Dalších 500 korun půjde na pokrytí přesčasů a pohotovostí. Po jednání odborů s premiérem Andrejem Babišem to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar. Lídři Evropské unie a Británie se sejdou 20. listopadu na summitu v Bruselu. Podle předsedy Evropské rady Antonia Košty má schůzka posílit partnerství a bezpečnost v Evropě. Britský premiér Andy Burnham zamíří do unijní metropole v době, kdy jeho strana mluví o upevňování vazeb s unií. Hokejisté Pardubic dnes odehrají závěrečný zápas základní části Ligy mistrů. Na svém ledě přivítají od 18 hodin švédské Växjö.
2: Rock Radio. Počasí.
5: Dneska nás čeká slunečný den s postupným příchodem deště od západu. Ráno se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, které se dopoledne rozpustí do jasné oblahy. Oblohy odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat mraků, přičemž pozdní večer přinese do Čech místy déšť. Maximální teploty dosáhnou 12 až 16 stupňů Celsia, při déle trvající mlze bude kolem 9.
2: Rock Radio. Doprava.
5: Opatrně na trase Český Těšín-Opava po silnici číslo 11, pokud se v Havířově na 300 kilometru máme tam hlášenou nehodu 3 osobáků a na D2 se bouralo ve směru na Bratislavu na 53 kilometru.
6: Vejlty víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.
0: Zuzanko, díky a my jdeme na muziku. Dáme si hymn a cover songu Wicked Game, který tady zvláště někteří z nás úplně zbožňujou.
1: Já ho miluji, ale v originále ne, tady od hymn.

0: Kulendárium.
1: Hym nám v 6 hodin a 38 minut uvedli dnešní oslavence úterní s datem 13. října. Svátek má Renáta nebo Renata, případně Gerald Koloman, Geralda a Geraldína. To jsou zase krásný jména.
2: Koloman je skvělej.
1: Koloman. Koloman Fára, že by, ne?
2: Naše dítě, ale jedině, když se uděláme spolu.
1: Takže by to byl Koloman Danda.
2: Jo.
1: Ježiš, to je strašný.
2: To
1: bych mu snad nikdy neudělal, to bych ho radši hodil ze skály potom, že by se to nepovedlo ještě víc. Takže všem Renátám přejeme všechno nejlepší. Jinak 55 let dneska slaví třeba můj oblíbený britský herec, režisér, komik Sacha Baron Cohen, alias Borat, Ali G.
2: Miluju.
1: A tak dál. Strašný magor, takže přejeme všechno nejzdravíme. No a pak tu máme muzikanty, už jsme zase přes šede. 66, škoda, že nemá 36, má dneska americký zpěvák Joey Belladonna z metalové kapely Anthrax. Oh, 79 let dneska slaví americký zpěvák Sammy Hagar, zpíval s Van Halen nebo se supergroup Chicken Food.

0: No a lepší píseň jsme si nemohli přát, proto aby jsme taky popřáli ještě nejvýznamnějšímu člověku, který na této planetě chodí a má dneska narozeniny. Naštěstí nevím, kolikátý, takže budem to vrdit, že 15. 18. A to je Zuzka Klajdová.
1: Zuzanko, kolik je ti let dneska?
2: Hodně.
1: Hodně.
2: Já myslím, že v tomhle věku už se to přestává říkat, pak se to říká, až to třeba překročí 60, tam už je to jedno.
1: Děkuju, já jakožto 10 let starší paní, od tebe si to velmi vážím, že se cítíš takto zbará. Každopádně ano, přátelé, dneska slaví naše nenahraditelná Zuzanka, takže jí můžete dát třeba follow jako dáreček narozeninám na jejím Instagramu Zuzana Klajnová, napište jí, jaký milujete.
0: No, Zuzka, ne?
2: Zuzka, no.
0: Zuzka Klajnová. No. A píše se to s A, jo, je to jako malý ptáček, to Klein.
1: Zuzke Klein.
0: Ano.
1: Takže všechno nejlepší, Zuzanko.
2: Děkuju.
0: No a ještě by to chtělo písničku.
1: Teda zaspívám Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Možná, máš radost?
0: Možná jsme tím místo zpívání měli dát nějaký zážitek, třeba tě nechat zmlátit bandou Černochu, nebo něco takového, bylo by to podobné.
1: Příští rok.
0: Takže Zuzanko, všechno nejlepší, hodně štěstí do další třetiny tvýho života.
2: Počkej, třetiny?
0: No teď jsi první, tak ještě čekaj dvě, no tak ta druhá. Třeba
2: dobře,
0: no tak čtvrtiny, dobře, no. A za chvíli pro tebe máme Aerosmith, který ti zahrajou Amazing, protože ty jsi Amazing.
1: Takže se dožije 120, to máš dobrý, Zuzi.
2: Se nejsem jistá právě.
0: Já už bych to uříz.
1: Já to uřízni to.
3: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.

0: nevešlo do zpráv.
1: Honza Křížek zpíval, že čas nejde vrátit a stejně tak nevrátíme to, co právě teď řekne naše oslavenkyně Zuzka.
2: Kubánec pašoval ptáky ve spodním prádle. Celníci na letišti v Miami zadrželi muže, který se pokoušel do Spojených států propašovat 10 živých ptáků v tubusech všitých do spodního prádla a prozradilo ho nevysvětlitelné vyboulení.
3: No, jako já jsem to viděla a jak moc velký idiot musíš být, abys tohle vymyslel, to je teda něco neuvěřitelného.
1: Pojď sem, ty nejseš Dalibor Janda, co tam máš, co to je za ptáčko? No to je velký ptáček!
3: No ale živý, no. Chápeš, on je narval prostě do takových, jako fakt, jako, že to prostě nepochopíš.
2: Mě by zajímalo, kolik by za ně dostal, protože to jsou nějaký jako chráněný.
1: 4
2: jako,
1: roky, 5 let?
2: No takhle, on za to něco dostal a vykoupil se zhruba za 500 000.
1: Aha. No protože už nějaký ptáčky protáhnou před tím evidentně.
3: To mi mimochodem nastínilo tady, před chvilkou jsem našla nějakou módní návrhářku, která je virální díky spodnímu prádlu se skutečnýma vycpanýma krysama, takže ty máš kalhotky a místo bobra tam máš krysu.
1: Místo jednoho zvíře jiný, který tě pokouše akorát.
3: Ne, jako, to je že... živý, to je mrtvý stažený, teda živý jako mrtvý, ale stažený a...
1: Takže ono nestačí...
2: To kožený kalhotky, jo?
3: No, oni jsou jakoby z látky a uprostřed je tam ten mrtvej potkan. Oh.
1: Ono nestačí, že to smrdí jako u rybníka, ale ještě tam jsou krysy k tomu, no tak to bych blil. Ještě, že už jsem snídal. Přátelé, tak dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, asi si dáme radši muziku, ne?
3: Radši, jo.
0: Rock Radio.
1: Linkin Park, Breaking the Habit.

0: Slumíme Linkin Park a Breaking the Habit, aby bylo slyšet, jak tady moje kolegyně mlaská.
1: Ale?
2: Domlaskala, to bylo rychlý.
0: Zuzanka přinesla věnečky a Anabel už právě jeden, ty jsi snědla už.
1: Já jsem ho vdechla, jsem ho nesnědla.
0: Ježiši Kriste, to není možný.
1: Já jsem se ho šňupla.
0: Já si ho tady budu solit.
1: Ježiš, to bylo tak strašně dobrý, že jsem umím.
0: Za chvíli 7. hodina zprávy na Rock Rádiu, Zuzka vám je dá, Anabel bude trávit.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
5: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
6: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Hezké úterní ráno, máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne o vydání pozemku v restituční kauze Walderode. O navrácení majetku usiluje Johana Kamerlanderová, vdova po posledním majiteli rodu. Odvolací soud řeší loňský verdikt ze Semil, který přiznal pozemek v Turnově. U dalších téměř 60 pozemků tehdy soud žádost zamítl. Meteorologové zmapovali přibližně tisícovku obcí v Česku, které jsou nejvíc ohrožené suchem. Mapa je nově dostupná na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Ministerstvo životního prostředí pro tyto obce vyhradilo 500 milionů korun. Německá policie zadržela dva muže podezřelé z podpálení satelitní stanice Starlink u Varšavy. Polský premiér Donald Tusk to označil za další akt hybridní války ze strany Ruska. K zatčení obou tureckých občanů došlo na přímou žádost polské strany. Fotbalisté Slávie dnes odehrají svůj druhý zápas v Lize mistrů. Na hřišti azerbajdžánského Sabahu se pokusí ukončit dlouhé čekání na výhru v hlavní fázi soutěže. Utkání v Baku začíná v 18 hodin a 45 minut.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, ráno a dopoledne ještě místy mlhavo. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti a místy se taky vyskytne večer déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, při déle trvající mlze kolem 9 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se opatrně ve směru na Hradec Králové na 25,5 kilometru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru Ruzině D7 na 7. kilometru a v Plzni pozor na Folmavské ulici, tam se srazil nákladák s osobákem a je tam hodně silný provoz.
6: V Hilti víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci!
8: A dneska nemáte ve spodárech žádnou cíplou krysu, vám se Honza.
9: Anabel.
0: A Zuzka.
8: 4 minuty po 7 v úterý 13. října. Zuzanko, ty máš dneska narozeniny, nebudeme říkat kolikátý, protože jsi ještě mladá šťáva. A píše ti Petr. Ahoj, tak Zuzce vše nejlepší, ať je stále mladá, krásná, hebká a žádoucí, milovaná a bohatá.
9: To je krásný, hlavně to hebká, nevím, jak na to.
8: No já jsem se na to chtěl zeptat.
0: Hebká je velice zvláštní a jestli mám být stále stejně bohatá, tak to teda nechci.
9: Díky, chci víc.
0: Přesně.
8: No mě zajímalo hlavně to hebká, tak ještě přemýšlej o tom, jestli nám dáš nějakou jinou odpověď, než tahle ta byla taková jako...
0: Jako Petr říkáš, jo?
8: Petr, no.
0: Žádnýho se teďka nevybavu. Když
9: jste se potkali s Péťou, přiznej
0: se. Nevím.
8: Mrkni na fotky a popřemýšlej o Roštovačce v Plzni loni na narozeninách. Já vím, že jsi spala na pokoji s někým. No a přátelé, pokud vy chcete oslavit dnešní Zuzky narozeniny, tak můžete třeba tak, že vám rozdáme dva lupeny na naše narozeniny.
9: Ano, je to tak, máme tady stále dva lístky, pište si o ně na Instagram, na Facebook, připište mobil a zvedejte po 8:30.
8: A teď už Metallica, Until It Sleeps.
1: Rock Radio.

0: Vypsaná fixa, darling, pro všechny miláčky, 13 minut po 7, hlavně teda dneska pro Zuzanku, protože slaví narozky. My máme 13. října, je úterý a je den povědomí o rakovině prsu, neboli lépe řečeno den bez podprsenky. A k tomu se pro pány strašně hodí den postav se svým strachům.
1: Jo, já jsem si říkal, co z toho vyleze.
0: No, ještě nic, ale holky, je dneska den bez podprsenky. Je to takový jako preventivní den.
1: Já si ji sundovat nebudu, já ji nosím i ve spaní, nosím ji pořád, takže...
0: Fakt jo?
1: Jo.
2: Cože?
0: A já tu tvou bych si půjčil, já když jako třeba nemám...
1: No, by ses vyspal místo stanu, až pojedeš na tábor.
0: No právě, já když nemám tašku normálně na nákup do Lidlu, tak bych si vzal tvojí podpadu.
1: Jo, jo, tam by se ti vyšel takový středně velký nákup určitě.
0: Nebo dva psy.
1: Já nemůžu, já prostě mám tak velký prsa, že kdybych chodila bez podprsenky, tak teď ve 40 už bych je měla někde zhruba mezi pupíkem a vagínou, takže z toho důvodu já nosím permanentně podprsenku a docela to funguje. Teda.
2: Mě teda překvapilo, že v ní spíš, to musíme ještě probrat.
1: Ale já mám jakoby látkovou, jakože nespím jako v kosticový, ale spím jakoby v elastický, ale spím i v podprsence.
0: Já vůbec nevím, o čem mluvíte, ale pokračujte.
1: Líbí se mi to téma, mluvíte o kozách, je mi to jedno, přestal jsem vnímat.
0: Přesně, někdy, když se tečou sliny, já se omluvám. Já jsem chtěl říct, že dneska
1: ale
0: je Zuzka právě...
1: Ale Zuzka by si klidně mohla sundat podprsenku, ní by to jako bylo v pořádku.
0: Tak budeme hlasovat, já jsem pro.
1: Já hlasu, taky jsme dva proti tobě, takže budeš muset Honzíkovi udělat radost.
0: A pak to fotit na sociální sítě, aby se zase všichni podívali a
1: pochali. Jo, no, takhle, no. Tak to si ještě počkáš.
0: No, to si bohužel ještě
2: to
0: počkáš.
2: Už pak bude zase o něco níž a už to nebude ono.
0: Samozřejmě tenhle ten den je teda hlavně prevence rakoviny prsu, aby dámy chodili na vyšetření, protože propagují to i různý samozřejmě muzikantky, zpěvačky po celém světě, třeba taková Sheryl Crow onemocnila v roce 2006, tak potom veřejně apelovala na prevenci, dokonce v americkém kongresu žádala o větší finance ze státu na výzkum rakoviny. U nás, že jo, třeba Anaka, jako česká zpěvačka, to má za sebou, ta potom zase se stala tváří osvětový kampaně Chceš žít jako já, aby ženy chodily na mamograf včas, takže samozřejmě sranda, kozy sem, kozy tam, ale holky, nekašlete na prevenci.
1: Ano, choďte na vyšetření, je to lepší dřív nebo později na to přijít.
0: Tak, a teď už si dáme muziku, co vy na to?
2: Pojďme.
0: Smash Mouth, All Star. Some

0: Je 7:23 a pro všechny milovníky anglický výslovnosti vyhráli, dohráli teď právě Disturbed na Rock Radio se songem The Light. A my si teďka jdeme říct...
1: To je něco s čajem.
0: Jako The. A my si jdeme teďka říct... Ano. Naše narozeniny, který budeme mít už 7. listopadu za bratrů 3 týdny, to je, nebo možná ještě za 4, v Zlíně, v hale Datart, ve sportovní hale Datart.
1: Řekl, kdyby si to ještě nepamatoval, když nás tady nutějí to říkat 2 měsíce v kuse, ještě měsíc budeme muset.
0: No ještě před Vánocem o tom budeme mluvit, tak to bylo krásný.
1: Já doufám, že už ne, že už to utrpení ukončíme. Každopádně, přátelé, pokud chcete slavit s námi, tak můžete 7.11., jak už říkal Honzík, ve Zlíně v hale Datart. Budeme křtít 2 kalendáře. Nějaká paní nám včera psala pod příspěvek, že co, protože to bylo k kalendáři rockerkám, který si mimochodem už můžete koupit v předprodeji.
0: Taky.
1: Tak paní tam psala, a co pro nás, pro heteroženy? Tak prosím vás, paní, máme i pro heteroženy, je to konkrétně kalendář s rockery, který též seženete na slušný partě na našem webu www.rockoviradio.cz, takže když se registrujete, tak si ho můžete předobjednat. A jinak bude k dostání i na našich narozeninách a samozřejmě, jak jsem říkala, na našem webu www.rockoviradio.cz, takže se na vás budeme těšit. Na narozkách kupujte lístky, budeme zdražovat, takže čím dříve je koupíte, tím lépe.
0: No.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Mimochodem, mě strašně baví tyhle ty věční dotazy. A kdy uděláte? To vždycky píšu vždycky nějaký retargy pod výzvu. A kdy uděláš Bitcoin? Už byl, ty pičo plesnivá, vole.
3: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Ještě to necháme chvíli doznít. Ne, ono už to nezní. Dobře. Tajný přání od škvorů skončilo na Rock Radio 8:02. Je nejvyšší čas mrknout se, jaký zprávy má Zuzka pro vás připravený.
1: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce přidáno do tarifů 2400 korun. Dalších 500 korun půjde na pokrytí přesčasů a pohotovostí. Po jednání odborů s premiérem Andrejem Babišem to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar. Lídři Evropské unie a Británie se sejdou 20. listopadu na summitu v Bruselu. Podle předsedy Evropské rady Antonia Košty má schůzka posílit partnerství a bezpečnost v Evropě. Hokejisté Pardubic dnes odehrají závěrečný zápas základní části Ligy mistrů. Na svém ledě přivítají od 18 hodin švédské Växjö.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska nás čeká vesměs slunečný den, ale postupně s příchodem deště od západu. Maximální teploty dosáhnou 12 až 16 stupňů Celsia. Při déle trvající mlze bude kolem 9.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Vážná nehoda zastavila brzy ráno provoz na dálnici D2 u Břeclavy. Ve směru na Slovensko se srazilo osobní a nákladní vozidlo. Na místě zasahují záchranáři, tvoří se tam kolony. Nehoda se stala na 53. kilometru. Na D11 se bouralo ve směru na Hradec na 25. a 5. kilometru. Na D1 ve směru na Brno na 180. kilometru. A pozor taky na Pražském okruhu. Tam se řeší nehoda ve směru Ruzině D7 na 7. kilometru.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
0: Zuzko, díky za zprávy. To je tak skvělý, když máš šéfa, který ti zvýší plata a ještě se jmenuje Lubomír Metal. Mně se to strašně líbí.
2: Je to nádherný.
0: No a proto si teďka dáme Rammsteiny, Radio.

0: To byli Rammsteini na Rock Rádiu se songem Rádio v 7 hodin a 39.
1: Kouzet levíš.
0: Přátelé, já si tady budu strát nějakou zástěnu nebo plentu nebo něco, protože tady koukám na svou milou kolegyni, která vypadá, jak když jí právě snědla kráva, vyplivla zpátky a u toho seš jako třeba týden už si nespala, ne? Aspoň.
1: Tak, co já se cítím, no. Jako nedělá mi to dobře chodit spát o půlnoci a stávat ve 4.30. Prostě není to úplně dobrá kombinace. Zjišťuju to čím dál víc.
0: Nemáš zase nějaký pikovej výlet. Já jsem chtěl teďka mluvit
1: o... No to já dělám běžně takhle od pondělí do pátku, že kombinuju piko s nespánkem. To je moje oblíbená činnost.
0: Chtěl jsem teďka mluvit o mý oblíbený kapele Deep Purple. Purplové tu teďka byli na koncertě minulej týden ve středu 7. října. A ještě jsme se k tomu nedostali, ale chtěl jsem se k tomu dostat. Proběhlo tam tradiční klávesový solo klávesáka Dona Airyho. A tenhle ten klávesák má ve zvyku v rámci toho svého velice barevného klávesového sola občas trošku překvapit nějakou vychytávkou, která se váže k místnímu koloritu nebo k místní kultuře nebo prostě k nám.
1: A místní legenda praví.
0: A místní legenda praví, já to pustím.
1: Kriste,
0: Ježíš. To je Vivaldi Dunaj, prosím tě, jo.
1: Tak já se snažím být vtipná, přík prdelí tady u klubu. Člověku to umírá, snaží se být humorné, ještě z nich dělá retarda, no, já jdu domů, já na to nemám.
0: Ne, je to krásný, správně si to poznala, ano, Bedřich Smetana Vltava, pro některé, no, ano. Pro některé Vivaldi a tamhle nějaký potok v Maďarsku.
1: Že je to Prince Dolar, jo, takže jako to, že jsem řekla, že je to Vivaldi ještě docela podle mě humorný a je to z vážné muziky, takže pojďme si říct, že nebudu vtipná, kašlu na vás.
0: Přejeme vám všem dobré ráno, pokud zrovna obědváte. Za chvíli si dáme kabáty, bandity do Praga.
2: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Stratovarius, Hunting High and Low na Rock Rádiu, 8 minut před 8 hodinou raní. A my tady máme včerejšího oslabence, který měl včera svátek, a to byla naše Marcelka.
1: Naše Marcelka přijíždí právě teď na své motorce.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Když před něco více než rokem americká společnost Liberty Media dokončila převzetí promotéra MotoGP Dornu, fanoušci byli napěti, jakým směrem se nejprestižnější motocyklová série světa vydá. Liberty totiž vlastní i Formule 1, takže bylo s čím porovnávat. A dlužno podotknout, že z naprosto nezáživné formule udělali Američani prezent v luxusním balení. Obrovskou show, kterou vnímá každý. Neříkám, že je to vždy kvůli tomu, co se děje na trati, mnohdy je to spíš o tom celofánu na povrchu, je to blištivé, čučavé a fanoušci mají pocit, že jsou součástí něčeho exkluzivního. A tak bylo jasné, že něco podobného budou chtít Američani dostat i do MotoGP. Jenže si možná neuvědomili, že F1 a GP to jsou dva jiné světy. Naposledy se to ukázalo, když se Mark Marquez v Japonsku rozhodl, že kašle na nějaké předzávodní šaškárny a místo sebe na akci poslal kaskadéra. S tím, že v této fázi sezóny je pro něj důležitější boj o titul mistra světa, a ještě dodal, že show fanoušky čeká na trati a ne při nějaké jízdě s tuktukama. Pravdou je, že účast na těchto akcích není povinná, jen se od jezdců tak nějak očekává. No a reakce promotéra od příští velké ceny je účast povinná, jinak přijde pokuta 5000 euro. Takže to vypadá, že promotérovi jde hlavně o to pozlátko a jak podojit diváka, až pak o sport, jak příznačné v dnešní době.
2: Rock Radio Motokeci.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: jsme měli založit kapelu.
1: Hezký,
0: vy jste si nemysleli, že to neumíme i ne, jako nefalešně, my zpíváme falešně jenom schválně.
1: Nic hezčího už dneska, přátelé, neuslyšíte. Teda kromě toho, že si Zuzka dá za chvíli zprávy, bude 8 hodin ráno a tak dál.
0: Jsme si ujeli.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. We'll be right back.

0: Hezké ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. V Česku dnes naplno pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězný STAN sejde s Prahou sobě a s Piráty. V Ostravě chystá hnutí ANO tiskový briefing k budoucí koalici. Výsledky obecních voleb navíc dnes oficiálně vyjdou ve sbírce zákonů. Poslanci dnes v úvodním kole projednají zavedení mimořádné daně pro rafinérie. Nová daň má platit pro letošní i příští rok. Vláda s ní reaguje na prudký růst marží kvůli situaci na trhu s ropou. Do státního rozpočtu by mohla přinést až 9 miliard korun. Donald Trump obhajoval svou dohodu o dodávkách nafty s Vladimírem Putinem. Americký prezident to napsal na své sociální síti Truth Social. Podle svých slov se rozhodoval výhradně v zájmu Spojených států. Zároveň bez podrobností obvinil Evropskou unii z obřích plateb Rusku za energie. České fotbalistky dnes zabojují o postup do finále baráže o mistrovství světa. V odvetě se Skotskem se pokusí otočit nepříznivý výsledek 0-2 z prvního zápasu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dnes bude slunečno, jasno až polojasno, ráno místy ještě mlhavo. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti a místy zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: D2 už je opět průjezdná u Břeclavy ve směru na Slovensko. Ráno se tam bouralo na 53. kilometru, ale stále se tam zdržíte. Na D1 ve směru na Brno se bouralo na 180. kilometru. V Prostějově opatrně na Kojetínské ulici, kde se řeší nehoda. A v Praze pozor ve Strahovském tunelu, tam se zdržíte kvůli nehodě směr Břevnov. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Ať máte dnešní den s písní na rtech, vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 8:03 v úterý 13. října. Přátelé, dneska tady máme speciální oslavenkyni. Naše Zuzanka slaví krásnej narozeniny. Má dneska. A pokud byste chtěli se Zuzkou dodatečně její narozeniny oslavit, a k tomu tak jako úplně mimochodem jako nuda, zase máme jako rádio letos narozky, tak rozdáváme lupeny, a to do Zlína na 7. listopadu do sportovní haly Datart.
4: Máte poslední půl hoďku na to si o ně napsat, takže šup, šup a za chvilku mobily do ručky. Ne teď, až za půl hodiny.
3: No, ještě máte půl hodiny. Nebo 27 minut, 26 minut a 25 vteřin. No a teď už Brian Adams, Run to you, utíkám k tobě, Zuzko, s dortem a pugetem.
0: Jo, tak to jo.

0: 11 minut po 8 hodině raní posloucháte Rock Radio, úterní rokový rozjezd s kapelou Jackers a předloňskou novinkou Hra s pocity. Dneska je úterý 13. října, je Mezinárodní den bez podprsenky, což je něco pro horňáky.
1: A proto tu teď děda má v historickém okně něco pro dolňáky,
0: protože všichni známe citát, který řekl Ježíš, ženská bez dele je jako týden bez neděle.
2: Ano.
0: Myslím, že to je v Bibli někde.
2: Proto jsem si ji za 250 000 nechal udělat.
0: K tomu se ještě dostaneme potom. Queeni, kapela Queen 13. října roku 1978 vydala single Fat Bottomed Girls, což znamená holky s tlustejma zadkama. K tomu vyšel i druhý single Bicycle Race, což je zase závod na kolech, a ty singly si byly rovnocenné.

0: No, ano.
1: Když už jsme u toho tvýho zadku, na co si tak ráda sedáš ty?
0: Já? Hmm? To není vhodné do vysílání.
1: Myslíš jako, že...
0: Na něčí v obličej, proč ne?
1: No tak... My se tady musíme na něčem domluvit, pustíme si Halloween, It Tell the Wasn't Right...

0: Posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu s kapelou Paradise Lost. Say just words, říkej jenom slova, 22 minut po 8. A my teď budeme říkat jenom slova. Musíme uvést, hele, to je ho napsanýho hosta, počkej. Hele, prosím tě, zítra má přijít na rozhovor premiér.
1: Jako Babiš, jo?
0: Něco víš, no, já nevím.
1: Akože Babiša máme očekávat?
0: Já nevím. Myslíš, že Vladimír přijde, ne teda vlastně...
1: Vladimír Putin, ne, ten nedorazí, ale myslím si, že premiér bude asi kapela, ne?
0: To bude asi spíš kapela, ne? Ale to je to s malým P, tak já jsem trošku zděšenej.
1: My tak, to asi jenom náš systém zapomněl napsat velké P.
0: A třeba jsou s Kamilem nějaký jako kámoši?
1: Zpřízněný, s Andrejem, ten měl svátek předevčírem.
0: No, právě, slavil určitě s Kamčou někde. Tak.
1: Jestli chcete slyšet rozhovor s naším premiérem, tak už zítra v 9 hodin ráno, přátelé, kdybyste to nestěli, tak si to určitě můžete pustit z reprízy na našem webu a všech streamovacích platformách.
0: Budou to od peslechy, bude to nahrané, tak se těšíme.
1: A možná u toho přijdu aj nějaké motýle.
0: Za chvíli rybičky 48 a zamilovaný nešťastná.
2: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.

0: Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Rybičky 1948 a jejich zamilovaný nešťastná Nárok rádiu jenom pár vteřin před půl devátou, což znamená, že je nejvyšší čas zmáčknout měchy, nebo ať si Zuzka to řekne, jak chce, bude sport.
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Sport.
2: České fotbalistky dnes zabojují o postup do finále baráže o mistrovství světa. V odvetě se Skotskem se pokusí otočit nepříznivý výsledek 0-2 z prvního zápasu. Klíčové utkání začíná ve Skotsku ve 20 hodin 15 minut. Hokejisté Pardubic dnes odehrají závěrečný zápas základní části Ligy mistrů. Na svém ledě přivítají od 18 hodin švédské Växjö. Oba týmy už mají jistý postup do play-off a hrát se bude pouze o konečné umístění. Fotbalisté Slávie dnes odehrají svůj druhý zápas v Lize mistrů. Na hřišti azerbajdžánského Sabahu se pokusí ukončit dlouhé čekání na výhru v hlavní fázi soutěže. Utkání v Baku začíná v 18 hodin 45 minut.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 190. kilometru. Na D11 se řeší nehoda ve směru na Hradec Králové na 25. kilometru. V Praze pozor na Plzeňské, kde se řeší nehoda, a bouralo se taky v Pardubicích na Dašické.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Dnešní oslavenkyně Zuzka už vaše srdce jistě ukradla, teď se ho pokusí získat Mr. Big s písní Just Take My Heart.

0: Mr. Big, just take my heart. Vezmi si moje srdce, pošlapej ho, poplivej, vyplivni, nakopni, zahoď a pak se se mnou rozejdi. To je historie mého života. Máme 6 minut po 8:30, takže je na čase někomu z vás zase to srdce zvednout, zulíbat a strčit do něj dva lupeny.
1: Ano. Strčit, Ježíši Krista, do srdce.
0: Dalovat, darovat, no.
1: No, dobře, no.
0: Nalepit.
1: Máš dneska velice zajímavý výběr slovníků. Ondříčko, je ti dobře, nemáš teplotu? Je mi dobře, ale je mi špatně, je mi to jasný, no nic, mobily do ručky.

0: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Je 8 hodin a 40 minut a my rozdáváme další dva lupeny na naše 18. do Zlína na 7. listopadu a jejich šťastným majitelem se právě teď stává Radek z Bystřice pod Hostýnem. Radomíre, dobrý ráno přejeme.
4: Zdravím Radíku, já vás zdravím, moc vám děkuju, ten nejkrásnější dárek. Ní dárek narození nám měsíc dopředu. Takže
5: dobré
4: je...
5: ránko, jakože máš narozeniny za měsíc?
4: 7.11.
5: Ty to máš na naše narozeniny, no to si děláš srandu, no tak to je hustý. Tak to je krásná schoda náhod, bych řekla.
4: No ale hra úplně špička, jako.
3: A taky si tady posílal velkou gratulaci Zuzance, takže Zuzanka asi děkuje.
6: Ano, já asi děkuju.
5: Ale jenom asi.
4: Ty to máš dneska, jo, to je úplně všechno.
6: Díky moc.
4: Nejlepší hlavně zdravíčko a hlavně co nejvíce roku.
6: Krásný přání, děkuju.
3: A prosím tě, ty jsi psal, slivovičky mám dost, znamená to, že přivezeš Zuzce speciální průhlednou tekutinu domácu, kterou tam budete spolu koštovat někde v zákulisí?
4: No samozřejmě, jo, koštujem.
6: To jej, to mě zabije.
4: Zabije. To má 50%, ale to je...
6: Pohoda, dobře.
3: Kdykoliv přijedu na Moravu hrát nebo vlastně tam dělat cokoliv, tak jedna z prvních věty je neboj, to je lék.
6: Ano, do jedné,
3: to si dáš, to léčí. A podívej, jak řetízku, já už to jede. A potom druhý den se probudím a vůbec nevím, co jsem dělal a kde všude jsem zvracel. Ale to je pravda, že zase, když ta slivovička je domácí, jako nekope, tak je to krásný. Není to reklama, že? Musí být, ano.
5: A mě to je blbě, když je to hladký, teda já to jenom cítím a mě to jenom je kope do zvracení, jako já to nedávám.
6: Tomu se říká hladká, jo, tak to už chápu ten vzkaz od toho pána, který mě psal, že jsem hladká, jsem asi nasákla slivovicí.
5: On to myslel tak, že jsi jako houba. Kluská a hladká.
3: Rado, normálně budeš muset tu slivovičku opravdu dovést, my slibujeme, že ti teda nevychlastáme celou.
5: Já určitě
3: ale
5: ne.
3: Určitě bychom koštli, já myslím, že i holky se hecnou, protože to všichni chtějí vidět, tak Anabel
5: a
3: Zuzka pijou slivovici.
5: Já budu vracet domů, takže já
6: on
5: určitě
6: za to každý rok slibuje.
4: To nebude, to bude v pohodě.
3: Já si myslím, že to bude. Prosím tě, poslední otázka, koho vezmeš sebou, aby si nepil sám?
4: Asi pravděpodobně svůj roku sparring partnerku, s kterou obrážíme veškerý festiáky. A jsme vždycky první řadě, takže Hanulku.
3: Roková sparring partnerka, to je strašně hezky řečený. Tak my moc zdravíme a budeme se na vás 7. těšit, aby jsme ti osobně pogratulovali k narozkám.
4: Super, děkuju moc, děkuju.
5: Měj se krásně, hezký ráno, ahoj.
6: Ahoj.
4: Tak, díky, čau a děkuju.
3: Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
3: No a teď už si pojďme rád zase muziku z naší české zahrádky Doga a Pecka nejsi nevinná, přetočená v roce 2003 do téhletý verze.

0: Avatar, The Dirt Tambourine, 10 minut před 9 na Rock Rádiu, jako jeden z posledních songů, který dneska stihneme, přátelé.
1: Bych chtěla říct, že ten věneček byl výborný, ale mám z něj žaludeční záchvat.
2: Ježiš, až tak, jo.
1: Zuzanka nás obdarovala ke svým narozeninám, já jsem sežrala věneček a mám z něj, jako není mi z něj úplně dobře.
0: Co je žaludeční záchvat, to je jako žravost?
1: Žlučníkovej záchvat.
0: Žlučníkovej, jo, tak to je ale blbý. No. Nechceš ten žlučník vyndat?
1: Jestli bys mi pomohl s tím, tak prosím tam.
0: A mám jednoho takového čaroděje.
1: Jo.
0: Vyndáteď za 6 za týden.
1: Jo, tak to zní jako něco, co bych chtěla absolvovat takhle při útvarku.
2: Jako je já nechci levný. Nic říkat, ale možná to bude tím, že si ho vdechla. Víš, že se ho měla trošku pokousat.
1: Jo, že jsem ho neměla jíst v celku. Aha, to bude tím. To mě nenapadlo, tak jako, příště prosím vás mi to radši nakrájíte. Vidíte, že já jsem mlačná tady. Člověk vidí sladkost, jo, po dlouhý době, tak je z toho úplně vyřízený. Jo.
0: To, že no. Máš buráčkovou školu stolování, že tvůj pes vdechne granule za 5 vteřin a ty to musíš udělat, tak jako tady nemusíš, tady to nikdo nesní.
1: Já vím, já jsem se právě bála, abys mi to nesežral ty, tak jsem to rychle snědla a takhle to dopadlo.
0: Vědeky se to povedlo. No takže slavíme den bez podprsenek, den žlučníkového záchvatu, Zuzanka má narozeniny, tak ještě napište něco hezkýho na její sociální sítě a jinak mějte hezký den.
1: Mějte se krásně a páček, shledáček.

0: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne o vydání pozemku v restituční kauze Valderode. O navrácení majetku usiluje Johana Kamerlanderová, vdova po posledním majiteli rodu. Odvolací soud řeší loňský verdikt ze Semil, který ji přiznal pozemek v Turnově. U dalších téměř 60 pozemků tehdy soud žadost zamítl. Meteorologové zmapovali přibližně tisícovku obcí v Česku, které jsou nejvíc ohrožené suchem. Mapa je nově dostupná na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Ministerstvo životního prostředí pro tyto obce vyhradilo 500 000 000 korun. Peníze půjdou hlavně na budování tůní a zadržování vody v krajině. Německá policie zadržela dva muže podezřelé z podpálení satelitní stanice Starlink u Varšavy. Polský premiér Donald Tusk to označil za další akt hybridní války ze strany Ruska. Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách 1-6, 7-5 a 2-6. Rock Radio. Počasí. Počátku bude slunečno ještě dopoledne, odpoledne, ale začne v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti a místy se vyskytne taky déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 12 až 16 stupni Celsia, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock
0: Radio. Doprava. Opatrně v Plzni na Zborovské ulici se bouralo, na D3 se řeší nehoda na exitu číslo 79 a pozor taky v Lounge Crowně, tam se srazily dva osobáky na Nádražní ulici.
2: V Hilti víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.
3: Už jste to tady provařili, ty tvoje narozeniny, Féteru? Asi
0: ano,
3: jo, ne?
0: Ano,
3: to se neutajíme.
0: Honza to tady provařil moc krát za to ráno.
3: Fakt, takhle jo? Tak to já to vařit nebudu teda už, ne?
0: Jako neprozradil věk, za což jsem ráda, protože jsem říkala, že v tomto věku já už bych to nezmiňovala.
3: A tak 43 není tak špatný, jako víš co? To jako všechno teprve začíná.
0: Tam nemi napadne, byť pomalu, ne, tak jako...
3: No.
0: Jako no, dobře. Nebudem to rozebírat.
3: Ty máš nějaký taký trauma jako z toho, ne? Nebo...
0: No, tak jako byla bych ráda, kdyby u té třicítky to zůstalo a už to dál nešlo. A ono to furt jde a jde to nějak rychle. Co ti budu povídat, viď?
3: No ne, tak já jako nevím, no, tak jako... Nechci říct ten věk, ne, dobrý, ok. Přejeme všechno nejlepší za posluchače, tedy i rokovýho dopoledne, samozřejmě, užij si to, dneska bude nějaká oslava?
0: Bude s rodinou, no,
3: no
0: něco malýho.
3: To je krásné. Dárečky už si dostala?
0: Dostala jsem tady od mých ranních kolegů pivínko a dostala jsem kytičku.
3: Pivínko, no vidíš. Takže svět není tak špatný ještě. Svět je ještě v pořádku.
0: Ještě v pořádku, ano.
3: Tak já přeju za všechny posluchače. Můžu, přátelé? Co? Souhlasíte? Kejvou, hele?
0: Jo.
3: Jo, kejvou.
0: Tak
3: za všechny posluchače ti přejeme všechno nejlepší a jdeme na muziku. Startuje rokový dopoledne, 5 minut po 9. hodině. S vámi je Kamil a tady je Scott.

0: Dali jsme si Dimitry na Rock Rádiu, ocelová parta dozněla v 9 hodin 21 minut a já vás pozvu na naší dceřinou stanici Rock Rádio Stage. Spousta z vás už ví, o co jde, spousta z vás sleduje stránky sociální sítě Rock Rádia Stage a pokud je sledujete, tak jistě víte, že na nich právě dnes rozdáváme lupeny na koncert kapely Rybičky 48 a to 16.10. do Mladý Boleslavy a 17.10. do Sušice. Tak pokud byste chtěli vyrazit, tak zajděte na stránky Rock Rádia Stage, případně na Instagram, dejte sledování a už se můžete hlásit o lístky na tyhle ty dvě akce, stačí, když napíšete komentář, no a pokud budete mít štěstí, tak se může stát, že lupeny poputujou za vámi. Jinak, co se týká Rock Rádia Stage, tak spousta z vás ví, že je to stanice, kde se věnujeme hodně české muzice, spoustu české muziky tam uslyšíte, dokonce třeba i z kulturáku a zábav, z naší garáží a spoustě dalších míst a dalších pódií a dalších studií, které se třeba nám do klasického playlistu Rock Rádia nevejdou, protože tady máme přetlak. Samozřejmě my se věnujeme komplexně celý muzice, kdežto Rock Rádio Stage se věnuje hlavně české tvorbě. Takže tam je prostor velký a pokud máte rádi českou muziku, tak si to poslechněte, nalaďte a třeba tam i něco objevíte a zazpomínáte na starý časy. Každopádně dneska tam máte možnost, jak jsem říkal, získat lupeny na turné kapely Rybičky 48. Pojďme si dát Gány za chvíli, dáme si taky Amarant a čeká nás i Panoptiko.
1: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Tak tohle byly Panoptiko a Dejte mi pro vás, který jsme si dali 5 minut před 9:45. No a já tady mám pro vás pozvánku na naše narozeniny Rock Rádia, který proběhnou v hale Datart 7. listopadu ve Zlíně. To už všichni moc dobře víte. No a teď už vešla ve známost... Tak samozřejmě, bavili jsme se o tom, že tam jsou 3 kapely, které nám přijdou popřát, plus jedno ještě hudební překvapení, to všechno proběhne, ale taky pro vás máme informaci ohledně kalendářů, který se tam budou křtít a který si tam budete moct pořídit, nebo respektive do prodeje budou oficiálně 9. listopadu. Ale víte jak, už loni jste měli možnost si je tam třeba i nechat podepsat a tak. No a pokud jste členy slušné party, tak máte možnost si je už teď předobjednat, abyste měli jistotu, že vám dorazí, protože těch slušných kalendářů s tou mužskou populací, tak těch je samozřejmě míň, tak abyste měli jistotu, že vám opět bude dělat radost tam, kde ho teď aktuálně máte. Ba co víc, pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat, co vás tam asi tak zhruba čeká. Takový menší překvapení. Každopádně kalendáře budou pokřtěny na 18. narozeninách Rock Rádia, jak jsem říkal, 7. listopadu ve Zlíně, takže se máte na co těšit, stejně tak jako na tváře Rock Rádia a další jiný atrakce a překvapení. Každopádně lupeny v tuhletu chvíli koupíte za 890 korun, no a pokud budete čekat do listopadu, tak počítejte s tím, že budou ještě o 100 dražší.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: No a my budeme pokračovat dál. Za chvíli nás čeká Ozzy Osbourne a taky Helmstorm.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
1: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
2: Dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů, bez velkých efektů a pěkně zblízka, jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Krásné úterní dopoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Sněmovna dnes začne projednávat mimořádnou daň ze zisků rafinérií. Vláda chce zdanit jejich rekordní marže a letos tak získat až 9 miliard korun. Daň by se týkala především rafinérií v Litvínově a Kralupech. Jejich vlastník Orlen Unipetrol ale varuje před ohrožením investic. Opozice navíc upozorňuje na možné zdražení pohonných hmot. Dánsko chce po téměř 60 letech umožnit učitelům použít fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud domluva nepomůže, budou moci agresivní dítě například zadržet nebo odvést ze třídy. Vláda tak reaguje na rostoucí násilí ve školách. Zásah má být ale vždy až krajním řešením. Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách 1-6, 7-5 a 2-6.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě počasí. Dneska polojasno až oblačno, ráno ještě výskyt mlh, který může trvat ještě v tuhle chvíli, tak pozor, pokud zajedete do nějakých nížin, nebo někam, kam slunce nesvítí, když to řeknu takhle. Jinak by dnes mělo být bez deště počasí, no a teploty se měly pohybovat mezi 10 až 14 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Nehoda se stala v Praze, v ulici Kbelská, kde se řeší srážka nákladního osobního auta. Překáží to tam v provozu, tak počítejte s omezením a malým zdržením. A v Plzni pozor, v ulici Sady 35. řeší se tam nehoda osobního auta, který narazilo do sloupu na místě policie. Řeší se to tam a překáží to v provozu, tak opatrně i tam.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Kamil Drábám přeje hezký úterý s datem 13. října. Zdravím vás všechny, ať už při poslechu Rock Rádia děláte cokoliv a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Takže to nebudeme zdržovat, ať si zase hrajeme, dáme si Aerosmith, dáme si Judas Priest, Avenged Sevenfold a na začátek moje oblíbence, Kaťáky si dáme a mám tady pro vás Hlupáka.

10 hodin 18 minut a na Rock Rádiu dozněli Aerosmith. A teď tady mám pro vás věc, o který moc nevím, ale byl jsem řádně proškolen. Bitcoin teď zase začíná růst a tak se o něm po letní pauze znovu víc mluví. A zajímavý je, že se do něj nově pustila i Partners banka. Ta totiž nově umožňuje koupit Bitcoin přímo ve své bankovní aplikaci, takže žádný zakládání účtu na burzách, žádný složitý převody a přemýšlení, kam si Bitcoin uložit. Prostě to vyřešíte rovnou v mobilu, podobně jako běžný bankovnictví. A teď mají dokonce akci, díky který si můžete Bitcoin vyzkoušet prakticky zadarmo. Když si založíte účet u Partners banky a zadáte kód BTC500, dostanete na účet 500 korun právě na nákup Bitcoinu. A protože 500 je zároveň minimální částka, za kterou si ho můžete koupit, tak si to můžete vlastně celý vyzkoušet bez toho, aniž byste na samotný nákup museli dávat vlastní finance.

A to si myslím, že už stojí za pokus, pokud se chcete do tohohle angažovat a chcete to vyzkoušet. Stačí si stáhnout aplikaci Partners Banky, zadat kód BTC500 a mrknout, jak to funguje. Já myslím, že vyzkoušet si Bitcoin za 500, to zní docela dobře, ne? Teď pojďme zase k muzice. Dáme si Offspring, mám pro vás Davida Kolera a dáme si třeba i Pain.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: šíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
4: váš názor. Váš názor.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

10 hodin 39 minut na Rock Rádiu Lemonheads a výborná předělávka Mrs. Robinson. Máme 5 minut před 10:45 a já vás tuhle tu chvíli chci pozvat na zítřek, tedy na středu, mezi 9 a 10 hodinou, kdy budeme mít opět hosta v rámci vězdní hodiny a dorazí kapela Premiér ze Zlína, kterou určitě dobře všichni znáte, pokud jste někdy poslouchali Hrobaře. Ale kolem týhletý kapely je ta historie hodně spletitá, ba co víc, určitě vás bude zajímat, co se aktuálně děje novýho kolem kapely Premiér, protože chvíli stagnovali a teď se nadechli a rozjíždí zase svoji kariéru doplnej. Tak si popovídáme o tom, co nás čeká, co pro nás připravili a kde aktuálně kapela Premiér je. A možná zabrousíme i trošku do historie pro ty mladší ročníky, abyste věděli, o kom se vůbec bavíme. Takže zítra mezi 9 a 10 hodinou hvězdná hodinka, host kapela Premiér. My si dáme za chvíli Accept, Ghost anebo taky Arakain s Lucí Bílou. Bude Zimní královna.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Rock Radio.

Rocková romantika. Rocková muzika. Rock Radio.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: 25 kg Prima Lexu Plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Prima Lex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: S námi je balení Hrou, velkoobchod a e-shop obaly.cz, váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby se od ledna mají zvýšit platové tarify o 2400 korun měsíčně. Dalších 500 korun má pokrýt přes časy a pohotovosti. Na navýšení se vláda dohodla s odbory, které kompromis ocenili. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Třetina dospělých podle průzkumu využívá umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví. Mezi mladými to byla dokonce více než polovina. Na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví připraví doporučení pro veřejnost i odborníky. Fotbalisté pražské Slavie dnes nastoupí ke druhému utkání Ligy mistrů. V Azerbajdžánu vyzvou Sabah Baku a pokusí se ukončit sérii 20 zápasů bez vítězství v hlavní fázi soutěže. Pražané jsou favority, soupeř totiž patří k největším outsiderům Ligy mistrů. Zápas začne v 18 hodin 45 minut.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme zkouknout ještě dnešní počasí, polojasno až oblačno a bez deště, což je super. Noční teploty potom počítejte s tím, že v některých polohách můžou klesnout až pod nulu, nicméně přes den, co se týká tady dnešních, tak ty by se měly pohybovat mezi 10 až 14 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě naše silnice, Česká Lípa v ulici Bulharská, tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta a autobusu, na místě je policie, tak tam počítejte s omezením a v Prostějově si dejte pozor v ulici Vrahovická, tam se řeší nehoda osobního auta a motorky, na místě je záchranka i policie, tak tam taky počítejte se zdržením.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Máme tady elektrický oběd, to znamená, že 3 minuty po 11. hodině startujeme písně na vaše přání, o který si můžete psát na náš Facebook, do zpráv a nebo na e-mail obec@rokovyradio.cz. S vámi je šéf kuchař Kamil Dráb, já jsem připravený plnit vaše objednávky, tak si o ně pište a uvidíme, co se nám všechno vejde do té příští 60 minutovky. Každopádně hned první příspěvek standardně ode mě a dneska si zadupeme s Rammsteinama.

Tak tohle byly Rammsteini na Rock Radio, který nám odstartovali dnešní elektrický oběd. Já tady mám první zkaz, napsala Renata, která zdraví a přála by si slyšet píseň Tajný přání od kapely Škvor, což je novinka, píše za mě super píseň, jedna z nejlepších, kterou jsem od kapely Škvor slyšela, tak bych si ji přála slyšet k dnešnímu svátku. Asi mi nikdo hned tak nepopřeje, tak si musím udělat radost aspoň přes rádio. Tak to já velice rád splním a jestli říká, že ti nikdo hned tak nepopřeje, tak my za Rock Radio ti přejeme všechno nejlepší a samozřejmě posílám pozdrav a přání za všechny posluchače, na tom se určitě shodneme. No a Renato, tady máš Škvor a Tajný přání, všechno nejlepší.

Kdyby to slyšel Honza Křížek, tak by byl moc rád, ale každopádně udělám radost i tobě a věřím, že i spoustě jiných fandů a posluchačů, protože tahle píseň je opravdu povedená. Takže pro tebe, Honza Křížek, Čas nejde vrátit.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19.

0: Rock Radio. Slušnej rock od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Rok.

0: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.

Tak tohle byly AC/DC, který jsme si dali na Rock Radio v elektrickém obědě, samozřejmě na vaše přání, těsně před 11:30 zazněli díky Standovi, který si napsal. A já tady mám další vzkaz, píše mi, kde to mám tady, bylo to na S. Simona mi píše, zdraví a chtěla by nechat zahrát Limetal a S větrem v zádech, což je píseň, kterou skládal Fanny Michalík a hrají taky se svojí vlastní kapelou, která je momentálně na takový miniturné, myslím, že tři tváře roku se to jmenuje, je tam ještě Jaroslav Albert Kronek, který ho znáte z Kernu, a Miloš Dodo Doležal, netřeba představovat, a tohleto turné bude putovat po českých kulturácích a českých místech, kam byste se mohli na ně podívat. A abych se k tomu dostal, tak součástí Fannyho setu je i právě tahleta píseň, kterou on napsal a zazněla v nějakým filmu, myslím, že Špindl, teď super nejsem jistý, ale v nějakým filmu zazněla. Takže si ji dáme, no a pokud vyrazíte na koncert Fannyho, tak si můžete poslechnout i naživo. Což se některým z vás už brzo stane, ale my nesmíme ani naznačovat. Tak jdeme na S větrem v zádech.

Tak tohle byly Soilwork na Rock Rádiu, který si přál slyšet v elektrickém obědě. Jirka ještě společně s hostující Elisou Waitlas, která už dnes je členkou kapely Dragon Force. Už ne Arch Enemy, ale to už je stará historie, ale ten hlas jsme si připomněli. Ona má teda výborný hlas, takovej ten čistý, ten krásný. Když zrovna neřve, tak jak jsme byli zvyklí, ten je taky výborný, samozřejmě pro ty svoje účely, ale zapomínalo se na to a to si myslím, že byl i ten důvod, proč ona chtěla začít zpívat trochu jinak. Ono už je to znát na těch posledních deskách, právě Arch Enemy, kdy už používala ten svůj standardní hlas poměrně dost často, takže si myslím, že chtěla ukázat, že umí i zpívat tak nějak normálně a to se právě teď krásně povedlo skloubit v písni kapely Soilwork, kterou jsme si dali. No a budeme pokračovat dál, teď zase nějaké přání od něžného pohlaví a píše Dáša, která zdraví a chtěla by jen tak na pohodu pro sebe a pro svoji kolegyni v kanceláři nechat zahrát Lucii a píseň Sen.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

Radek nám napsal, že by chtěl slyšet Europe Rock the Night, poslat to na cesty a všem řidičům, aby se dobře jelo. Já momentálně stojím v koloně a stojí to za... No, to je jedno. Tak přání, který jsem měl splnit, doufám, že ti Europe udělali radost a že ti trošku zkrátili tu chvíli v té koloně. Teď půjdeme dál, já to vemu odzadu. Dáme si Nightwish a mám to zahrát na přání Báry, která zdraví a chtěla by to slyšet v éteru Rock Rádia. Chtěla by si užít Nightwish, moc na ně poslední dobou čas nemám a přitom je mám tolik ráda. Tak to je přání, který uslyšíme za chvíli, ale ještě předtím si dáme Harley a dávno Vím, což je absolutní novinka a tuhletu píseň chce slyšet Pavel. No a já se tím s váma loučím. Kamil Dráb vám přeje hezký úterý, užijte si zbytek elektrického oběda a samozřejmě následný rokový horas, který má pro vás připravený Dan. No a teď už Harley, dávno vím. Když jsem měl

0: děti, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
1: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Rok

0: webu i FM nebo na radia.cz.
1: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Zprávy.
1: Pohodové úterní poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Česko má za sebou jedno z nejchladnějších rán letošního podzimu. Na Šumavě naměřili minus 10 stupňů, v Plzni minus 2,5 a v Jihlavě minus 2,1 stupně. Mrzlo i v dalších velkých městech. Koncem týdne se ale oteplí až na denních 18 stupňů. V Černém moři u bulharského pobřeží zaútočili drony na dvě obchodní lodě. Jedna se potopila, druhá byla poškozena. Útok potvrdil bulharský premiér Radev. K podobnému incidentu došlo ve stejné oblasti už minulý týden. Kdo za útoky stojí, zatím není jasné. Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách 1-6, 7-5 a 2-6.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, zpočátku v Čechách i mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Pražská v Plzni nehoda dvou osobních aut. Probíhá tam vyšetřování nehody na místě policie České republiky. Také se někam jedete, takhle mě popatrně i tam pořádku dorazíte.
7: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Já vás zdravím, rockery, začíná Rockovej voraz s Danem. A nebudem to zdržovat, já mám pro vás nachystanou rovnou hudbu, ať tu hodinku pěkně odpálíme. Red Hot Chili Peppers, Crucifix, Ozzy Osbourne a Baby Metal.

0: Skvělý Red Hot Chili Peppers Under Bridge z roku 1991. No a jelikož máme úterý, včera jsme nic nerozdávali, tak si myslím, že na čas rozdat nějaký lístky, ať se taky někam podíváte, ať nesedíte doma, když už nám tady začíná takový ten studený podzim. Já mám pro vás připravený lístky, ale tentokrát na Rock Radio Stage, takže mrkněte Rock Radio Stage, dejte tam sledovačku a je tam příspěvek na Rybičky 48, ty jedou teďka tu face-to-face tour a můžete se podívat v pátek do Mladé Boleslavy, teďka 16.10. anebo 17.10. do Sušic. Stačí označit, s kým bys šel, proč bys tam šel, no a my dneska ve tři vybereme pět z vás, ty dostanou po dvou lístkách na tyhle ty koncerty. Takže skvělá zábava, myslím si, že to bude i skvělý koncert. Budou tam koblížci s rybičkama, kluci si myslím udělají perfektní show. Já se tam chystám ale do Kolína až za měsíc, takže uvidím, pak vám řeknu k tomu víc, jak to tam vypadalo a vy se zatím můžete podívat a vy mě pak můžete napsat, jak to vypadalo tam, jak to bylo super zážitek. A já vám pustím nějakou hudbu, Brian Adams, Green Day, Beast in Black anebo Iné kafé, Vzpomínky na budoucnost.
1: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
2: Rock Radio. Od rána do večera je u nás co poslouchat.

0: Slušnej rok je tady doma. Rock Radio. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: A to byly Green Day a písnička Holiday. No, dovoleny už skončily a nám začínají narozeniny, protože budou 7. listopadu a to zrovna ve Zlíně. Minulý rok byli v Plzni, tak se přesouváme trošku dolů, se mrknou do Zlína, tam je velká základna. Co jsem tak jako, když jsem tam byl, tak mě lidi říkali, že tam poslouchali nějaký rádio Rock Max, nebo jak se to jmenovalo, tak podle toho tak usuzuju. Ale já bych vás chtěl pozvat, abyste si koupili lístky na tenhle ten mejdan, protože už nám dost mizej. A tenhle ten měsíc jsou ještě za 890 korun, příští měsíc 990, takže mrkněte na rokovýradio.cz a tam si ty lístky kupte. A ještě plus máme nové kalendáře, který už jako se chystají předprodeje na slušného rockera. To vám neřeknu, kdo tam je. To je pro vás překvápko. A pak rockerky, který jste si zvolili vy, to si můžete taky koupit, to stačí, když kliknete na slušnou partu na stránkách a tam je předprodej na tyhle ty kalendáře, který budou k dispozici právě na tomhle mejdanu. Takže jděte si koupit dopředu už ty kalendáře, ať se můžete pak pěkně vyzdobit kancelář, dílnu, nebo doma v pokoji, nebo kde chcete. A já vám zatím pustím nějakou hudbu a nás čeká Proteus, Nothing More, Nickelback, anebo The Verve.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
0: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
4: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby se od ledna mají zvýšit platové tarify o 2400 korun měsíčně. Dalších 500 korun má pokrýt přesčasy a pohotovosti. Na navýšení se vláda dohodla s odbory, které kompromis ocenili. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Kuriózní případ řešili celníci na letišti v americkém Miami. Muž z Kuby se pokusil propašovat 10 živých ptáků ve spodním prádle. Prozradila ho podezřelá boule v kalhotách. Ptáky měl ukryté v plastových tubusech. Muže zadrželi a po složení kauce propustili. Teď ho ale čeká soud. Jakub Menčík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále. 13. nasazený český tenista prohrál s Francouzem Arturem Geou 6-7, 4-6. Vyrovnaný první vzájemný duel 21-letých hráčů rozhodl jediný break ve druhém setu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, zpočátku v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 na 174. kilometru na trase Praha polskostátní hranice je požár návěsu nákladního vozidla. Je tam nepůjezdný pravý jízdní pruh, na místě policie a hasiči. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Vejlty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: Tak, rokeři, máme první hodinku rokovýho vorazu s Danem za sebou. Já doufám, že máte i oběd za sebou, že jste už spokojený a máte dobrou náladu, protože jídlo to je základ pro dobrou náladu. Já jsem se teda taky najedl, takže už jsem taky spokojený. Akorát, kdybych si tady někde sedl na gauč, tak asi usnu. A já vám pustím kabáty, začnem kabátama a bude to pro Brňáky, protože ty to mají teďka takový těžký. Kabáti tam zrušili dva koncerty a ještě jsou v Brně v obíšky, takže Brňáci čekají v kolonách. Tak pro Brňáky do kolony.

0: Fighters dohráli. Já jsem před chvilkou hrála tady Metallica a jsem si vzpomněl na rozhovor s Jamesem Hetfieldem, kde vykládal, že vlastně nebude nikde kázat, tak to dělají ostatní jako politiku, že náboženství a politika se nehlásí, protože to rozděluje jako lidi a že vlastně metal spojuje. No a asi víte, o kom budu mluvit, protože teďka vás chci pozvat na koncert Rybiček 48, kde rozdáváme lístky, je to na Rock Radio Stage, ještě jednou říkám Rock Radio Stage, tam je příspěvek a můžete tam se vybrat, koncerty je tam 16.10. Mladá Boleslav anebo 17.10. Sušicích. Takže kdybyste chtěli na tenhle ten koncert, tak dejte sledování Rock Radio Stage, napište tam, koho byste vzali, označte ho, proč byste na ten koncert chtěli, aby dneska ve tři vybereme pět z vás, kteří zůstanou po dvou lístkách, abyste mohli vyrazit o víkendu se někam podívat a pořádně si zapařit a opít se. Takže na Rock Radio Stage, ať nechodíte na naše stránky přímo Rock Radio, je to naše sesterská stránka. A já vám pustím další hudbu, nás čeká Chris Cornell, Nirvana, anebo Daniel Landa a Touha.
1: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním,

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

A to byl Chris Cornell. A zítra už je středa, takže ve středu Kamil má hvězdný hosta. A já to nechám, vám dám takovou malou nápovědu, kdo jim bude. To jste nečekali, tak vydržte.

0: Ano, bude jim kapela Premiér, tahle ta punkroková zlínská kapela, která v roce 92 nebo v roce 92 založil Daniel Hrnčík s Jardou Bobovským, tak zítra dorazej do studia. Takže jestli chcete slyšet o téhle kapele víc a dozvědět se něco, tak poslouchejte od 9 do 10 Kamela, bude to v rokovém dopolední, ať víte, co kluci plánujou, neplánujou. A my jdem dál k hudbě, nás čekají Blink 182, Fixa, Sabatoni, anebo Queen.
1: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů, bez velkých efektů a pěkně zblízka, jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová. Rock Radio.

0: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Zprávy.
1: Přejeme příjemné úterý, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš prý plánuje změny ve vládě. Podle deníku N chce získat pro hnutí ANO ministerstvo životního prostředí výměnou za rezort školství. Změna by se dotkla i Filipa Turka, kterého chce Babiš údajně od ministerstva odstavit. Šéf motoristů Petr Macinka ale výměnu odmítá. V Černém moři u bulharského pobřeží zaútočily drony na dvě obchodní lodě. Jedna se potopila, druhá byla poškozena. Útok potvrdil bulharský premiér Rumen Radev. K podobnému incidentu došlo ve stejné oblasti už minulý týden. Kdo za útoky stojí, zatím není jasné. Seriál Formule 1 se v příštím desetiletí vrátí poprvé od roku 1993 do Afriky. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín první velké ceny zatím není známý. O dohodě s pořadateli informovali zástupci F1 na webu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na D46 na 17. kilometru na trase Olomouc-Vyškov. Dávejte pozor, je tam zvěř na vozovce, je tam půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Tak, rockeři, já jsme v poslední hodince rokovýho vorazu s Danem. Já nevím, jestli víte, jestli sledujete ty mezinárodní dny, tak dneska 13. spadá pod beznošení pod prsenek, takže bacha, chlapi, až pojedete domů, abyste se nevybourali, protože dneska to bude nebezpečný. A já vám pustím nějakou hudbu, nás čeká Iron Maiden, Led Zeppelin nebo Olympici. A to všechno je za chvilku.

0: dohráli Maidni a dneska nás čeká ligová fáze Ligy mistrů, takže jdem se pojat na ligový výkop.
1: Rock Radio, Danův výkop.
0: Dneska v 18.45 Slávie vyzve azerbajdžánského mistra Sabah Baku. Hraje se na neutrálním stadionu, protože Sabah má stadion, který nesplňuje kritéria se týče evropských pohárů. Takže Slávie má lehkou výhodu. Uvidíme, jak s tím naloží, protože naposledy vyhráli vlastně v Lize mistrů v roce 2007. Bylo to v září a vyhráli ještě na starém stadionu Evžena Rošického. Tenkrát vyhráli nad Šťavu Bukureš, nad rumunským soupeřem 2-1. Tak uvidíme, snad se klukům poštěstí a konečně vyhrajou. Já bych to Slavii moc přál, aby nám udělali nějaký body do koeficientu. Vlastně Baku jsou mistr, letos mají našláplý zase znova, mají dvě výhry, jednu remízu. Tak třeba zase to urvo, zase uvidíme. Je to hlavně ten tým, je novej, má teprve 9letou historii, jo? Je nově jako založený. Takže to Slávě má v tomhle tom výhodu, protože má dlouhou historii, skvělou. Já doufám, že Viktor Novák, polský hráč Slávě Praha, vystřílí výhru Slávy. Já se kouknu, jak tady bookmakeri 47% dávají na Slávy, 27 na Sabah. Lehce favorizujou o něco víc Slávy. Tak uvidíme. Já doufám, že máme jasný body, že si zítra řekneme, že Slávie konečně prolomila smůlu a nebude čekat třeba 20 let. A já vám pustím další hudbu, nás čekají Bon Jovi, anebo třeba Škvor a Tajný přání.
2: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Rock Radio. Hrajeme rock všech barev.

0: Rock Radio. Slušnej rok je tady doma. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když před něco více než rokem americká společnost Liberty Media dokončila převzetí promotéra MotoGP Dornu, fanoušci byli napjatí, jakým směrem se nejprestižnější motocyklová série světa vydá. Liberty totiž vlastní i Formuli 1, takže bylo s čím porovnávat. A dlužno podotknout, že z naprosto nezáživné formule udělali Američani prezent v luxusním balení. Obrovskou show, kterou vnímá každý. Neříkám, že je to vždy kvůli tomu, co se děje na trati, mnohdy je to spíš o tom celofánu na povrchu, je to blištivé, čučavé a fanoušci mají pocit, že jsou součástí něčeho exkluzivního. A tak bylo jasné, že něco podobného budou chtít Američani dostat i do MotoGP. Jenže si možná neuvědomili, že F1 a GP to jsou dva jiné světy. Naposledy se to ukázalo, když se Mark Marquez v Japonsku rozhodl, že kašle na nějaké předzávodní šaškárny a místo sebe na akci poslal kaskadéra. S tím, že v této fázi sezóny je pro něj důležitější boj o titul mistra světa, a ještě dodal, že show fanoušky čeká na trati a ne při nějaké jízdě s tuktukama. Pravdou je, že účast na těchto akcích není povinná, jen se odjezdců tak nějak očekává. No a reakce promotéra od příští velké ceny je účast povinná, jinak přijde pokuta 5000 euro. Takže to vypadá, že promotérovi jde hlavně o to pozlátko a jak podojit diváka, až pak o sport, jak příznačné v dnešní době.
0: Rock Radio Motokeci. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

A to byl Bon Jovi Bed of Roses. A to bylo skoro všechno z dnešního rokového Vorazu. Ale ještě vás chci upozornit, že na Rock Radio Stage rozdávám lístky a je to 16.10. Mladé Boleslavy a 17. budou kluci v Sušici. Takže kdybyste chtěli tyhle ty lístky na rybičky, tak jděte na Rock Radio Stage, dejte sledování, označte, koho byste vzali, proč byste ho vzali, ať si užijete skvělý dva, třeba dostanete na oba dva víkend, na oba dva dny o víkendu, ať si to můžete užít celý víkend pořádně, a nebo taky jenom jeden den. Takže mrkněte na to, ve tři to uzavíráme a někdo z vás se pojede na tenhle ten koncert podívat. Bude to dobrý, je to face to face, já se taky chystám, sice až do Kolína, ale to je za měsíc, takže třeba v Kolíně se s někým potkáme, to určitě rozdávat taky budem. No a my už jsme u konce rokovýho Vorazu, mě zbývá ještě 20 minut, já vám pustím ještě nějakou hudbu, než tady předám klukům a pustím vám Billy Joela, Amorphis, anebo Lucie Černý anděle. Tohle byl rokový Voraz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau. Zavřete oči, neříkejte nic, zavřete oči.

Rocková romantika. Rocková muzika. Rock Radio.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Voltrubová. Maximální ceny paliv i zítra vzrostou. Litr nafty může stát až 8,40 korun a 1,60 haléřů. Benzín budou moci pumpy prodávat nejvýše za 7,40 korun a 1,20 haléřů za litr. Cenové stropy, které denně určuje rezort financí, se nevztahují na prémiová paliva. Opatření má platit do konce října. Policie řeší nebezpečné vyhrožování na základní škole v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku. Ráno se ho měl dopustit jeden z žáků. Výhrůžky podle policie směřovaly vůči ostatním spolužákům a vůči škole. Bližší informace ale policisté kvůli věku chlapce nezdělili. Praha přitvrzuje v kontrolách hlučných aut a motorek. Nový mobilní hlukoměr používají policisté od začátku září a první výsledky ukazují, že většina kontrolovaných vozidel překračovala povolené hlukové limity. Podrobnosti má mluvčí města Vít Hofman.
1: U několika vozidel hlídky identifikovaly nedovolené zásahy do výfukového systému, případně také absenci některých jeho částí. V těchto případech policisté odebrali osvědčení o registraci vozidla, zakázali pro nezpůsobilost další jízdu a vozidlo bylo majiteli následně odtaženo.
0: Zatím proběhlo 19 kontrol a pouze dvě neodhalily žádné nedostatky. Do ulic vyrazilo více než 2000 dobrovolníků na podporu lidí se zrakovým postižením. Probíhá sbírka Bílá pastelka. Výtěžek pomůže financovat služby, které nevidomým a slabozrakým umožňují žít samostatně. Jako je třeba výcvik vodicích psů nebo pomůcky, které usnadňují orientaci v prostoru nebo studium. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Zatím si ještě nad Českem užíváme takovou ve většině polojasnou oblohu a teploty někde kolem 13 stupňů. Je to poměrně příjemný počasí, ale během pozdních odpoledních a hlavně večerních hodinách by se v Čechách a později taky na západní Moravě mělo té oblačnosti objevit trochu víc a přes noc by mělo být hlavně zataženo. Přes noc ale taky bude hlavně hrozná zima, jako v porovnání s tím, co jsme tady měli doteď. Ty 2 stupně jsou opravdu hrozně nízko. Zítra už nás čeká taky dál už zataženější den a na východě republiky, to znamená vlastně celá Morava, tak tam by mělo sprchnout. Teploty budou ale o něco výš než dnes, to znamená na průměrných 16 stupních.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. Na silnici 38 u Rančířova si dejte pozor na hromadnou nehodu 3 aut. Je to ještě průjezdný, ale jenom jedním jízdním pruhem. Na D5 na 74. kilometru směrem na Rozvadov je bouchlý kolo u kamionu, takže tam můžete počítat i docela sklonou, když tam lidi objíždějí. V ulici Dolní v Prostějově vidím srážku 2 osobáků, díky bohu ale bez zranění. A nakonec ještě na třídě 17. listopadu v Karviné si dejte pozor na požár autobusu. Nikomu se nic nestalo, ale ta silnice je uzavřená, takže pozor na to.
5: Vejlty víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí. Rock Radio, rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne startuje, Kuba i Petr jsou na svých místech, no a já už úplně vidím, jak vy koukáte na ty hodiny. No je 15 hodin a už skoro 5 minut, to znamená, že pokud jste od rána v práci, tak už jenom chvilka, normálně půjdete domů.
4: Už jenom chvilinka, ale my tu chvilinku zpříjemníme, hele, máme tady muziku pro vás, jako
3: 100%.
4: Jo, tak to přeci, to už ta poslední hodinka uběhne, jako kdyby nic.
3: Ale poslední hodina, dvě nebo tři, ať už před váma je času, kolik chce, tak vězte, že to bude skvělý. A pozor, speciálně dnešní vysílání věnujeme všem, kterým se dneska něco nepovedlo. Nějaká maličkost, třeba, já nevím, šlápli do něčeho, nebo prostě zakopli blbě, nebo prostě si zapomněli nebo zabouchli klíče. Hele, to se stává, to je v pohodě, to je normální.
4: Je to normální a můžete mít jistotu, že my jsme tady s váma, takže pro vás máme samozřejmě další muziku. Čeká vás Lindemann, taky Hattrick přijdou, Bad Wolves přijdou taky, ale jako první si dáme Deep Purple a jejich Smoke on the Water.

0: Till Lindemann právě skončil s jeho peckou Šte auf tady u nás na Rock Rádiu v 15 hodin a 20 minut. A hele, Kubo, nevím jak ty a posluchači, taky nevím jak vy, ale já bych si rozdal nějaký lístky.
1: Dneska tady pro vás máme opravdu velkou specialitu a vy moc dobře víte, jaký to je, když se spojí kapely Dimitri a Arakain. Je to prostě jedna krev a teď přesně se tak to samý potvrdí. Už je to 23. října, je to tak? Budou v O2 aréně, to znamená největší česká hala, největší místo, kde se dá zažít nějaký koncert pod střechou a vy tam můžete být díky Rock Rádiu.
0: Takže akorát jenom otevřete Facebook a tam si najděte stránky Rock Rádia a do zpráv nám napište, proč tady ty lístky máme dát právě vám. Dnes tak za hodinku a půl vybereme jedno z vás, které od nás dostane. Napište nám taky k tomu hlavně vaše telefonní číslo, ať vám můžeme odsud z éteru zavolat.
1: Jestli jste poslouchali včera, tak my jsme dali na takovou opravdu, no prostě posluchačka nám hodně jako zadrnkala na naše ega, že jsme prý jako výborný, nejoblíbenější rádio a my nejoblíbenější moderátorská dvojice. Jako hele, někdy to funguje, někdy to třeba zase nefunguje. Záleží, tyhle ty sladký řečičky taky nefungují každý den. Takže zkuste prostě svoje štěstí. Důležitý je, že nemusíte nic vyplňovat, nemusíte vůbec na nic odpovídat, prostě stačí si o ty lístky napsat a pak už jenom to nechat na tom štěstíčku.
0: Hele, taky si jednou vzpomínám, že jsme jednou dali lístky někomu, kdo akorát napsal, chci lístky, dík.
1: Jo, jo, stává se to. Jako právě, hele, my chceme být nepředvídatelní, ať je to pokaždý trošku jinak, protože pak to i vás určitě baví víc.
0: Takže rozhodně pište, jsme zvědaví, co vymyslíte. Teďka už ale samozřejmě další muzika. Ace Frehley, taky Rybičky, anebo Toto tady na Rock Rádiu.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nový odpoledne.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: solovka jednoho z kysáků, tak to právě teďka dohrálo na Rock Radio Ace Frehley se svojí peckou Back Into My Arms Again na Rock Radio. Máme 15 hodin 38 minut a Peťo, já se tě potřebuju zeptat na zásadní otázku.
1: Ty brďo, mám se bát.
0: No, potřebuju se tě na to zeptat už hrozně dlouho a na té odpovědi strašně moc záleží.
1: Ježiši Kriste, tak povídej.
0: Co bys dělal? kdyby si měl stroj času a najednou se z ničeho nic objevil prostě v roce, já nevím, 1426. Víš, jakože 600 let zpátky.
1: Jasně, 1426, takže to jsme ve středověku.
0: Jsme ve středověku, prostě co bys dělal? Snažil by ses, já nevím, vymyslet nějaký vynález z dneška, nebo snažil by ses využít nějak svoje znalosti a zbohatnout, nebo co bys jako dělal?
1: Ty brďo, no vlastně tou dobou by zbohatnout bylo docela těžký, protože nevím, jak vynaleznout elektřinu prostě, abych mohl zbohatnout.
0: To je ono, protože řekneš, hele, jasně, internet, všechno takhle vymyslíme a mapy.
1: Ale jak se to dělá vlastně? Kdyby si mi řekl, že by si mě přetočil třeba, nevím, 50 let zpátky, tak by si vsadil na nějaký věci a tím bych třeba viděl.
0: To je moc jednoduchý, to umí každý.
1: No a viděli jsme všichni zpátky do budoucnosti, samozřejmě.
0: Samozřejmě. Já totiž jsem teďka koukal na takový historický seriál a vlastně jsem si říkal, to by mohlo být docela zajímavý, víš, takhle jako s tou družinou jet a takhle spát v tom stanu a pak prostě ta zbroj a meče a všechno.
1: No, takhle ti to řeknu, bylo by to zajímavý tak první 2 nebo 3 dny, než by si zjistil, že se nemáš kde vykoupat, že si nemáš kam dojít na záchod a že všichni fakt strašně smrdí.
0: A to je právě to, to si myslím, že by nás vlastně všechny nejvíc.
1: A že princezny mají úplně žlutý zuby, prostě.
0: A samozřejmě v první bitvě bys okamžitě dostal do zubu a nezvládl vůbec nic.
1: Taková představa,
0: že prostě přežiješ všechny bitvy a dobudeš prostě svět, tak nic takového pravděpodobně. No, jestli máte někdo z vás, posluchačů, nějakou zajímavou teorii, jak nejlíp přežít doby dávno minulé, anebo jste o tom přemýšleli a máte prostě nějakou teorii, se kterou se s náma chcete svěřit, tak nám určitě napište na Facebooku, možná, že si o tomhle ještě něco řekneme.
1: Třeba si dovedu úplně jasně představit, že nějaký z našich posluchačů je prostě kovář a kutá meče prostě.
0: No to je ono. Myslím, že by to vyhráli.
1: No, jako úplně nejvíc, úplně 100%, nejvíc.
0: No. Tak jestli jste kováři, tak vám gratulujeme, pokud se vám
1: a
0: náhodou stane.
1: Písničku.
0: A posíláme písničku, hele, třeba tady YouTube nebo Hailstorm a nebo Tři sestry, protože hrábě, ty tady budou vždycky.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 000. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Rock Radio, co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zemědělská půda kvůli degradaci nezachytává vodu. Dokáže zadržet pouhých 60% vody, kterou by zachytávala, pokud by byla zdravá. Zlepšit kvalitu půdy i retenční potenciál může regenerativní hospodaření. To ale vláda zatím nepodporuje, napsal o tom web ČT24. Řidiči by teď na cestách měli být velmi pozorní. Podzim sebou totiž přináší zvýšené riziko střetu se zvěří. Policisté apelují, aby byli šoféři hlavně ráno a večer, kdy už je tma, opatrní. Důležité je podle nich zvolnit a stlumit světla. A ve střehu zůstaňte, i když zvíře odběhne. Srnky nebo divočáci se často pohybují ve skupinách a v okolí jich může být víc. Plzeňskou městskou knihovnu čeká rozsáhlá rekonstrukce. Hlavní budova v ulici Bedřicha Smetany se v neděli zavře. Jak bude provoz během oprav vypadat, ví mluvčí města Eva Barborková.
1: Bude možné vracet knihy půjčené v hlavní budově ještě v ústřední knihovně pro dospělé. Od listopadu pak bude možné tyto výpůjčky vracet v kterékoliv obvodní knihovně a nebo také prostřednictvím biblioschránek.
0: Budova bude po dokončení bezbariérová a nabídne nové studijní prostory, galerii i zázemí pro kulturní a komunitní akce. Letiště v Norimberku už je znovu otevřené. Dočasně mimo provoz bylo podle agentury Reuters kvůli letadlu tureckých aerolinek, které omylem vyslalo nouzový signál. Německá média původně psala, že narušení provozu mohlo souviset se spatřením dronu. Podobný objekt měli údajně už ráno vidět 3 piloti. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Dnes máme polojasno až jasno po celé České republice a poměrně na to, že je už polovina října, tak docela i teplo. 13 stupňů venku a večer nám to ale padne na nekřesťanský 2 stupně. Večer nás bude čekat, teda zítra nás bude čekat zataženo po celé České republice a na východě Moravy by mohlo i padnout pár kapek deště. Každopádně zítra teploty kolem 16 stupňů a večer asi 7.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Rock Radio. Doprava.
8: Pozor si dejte, v novém Boru na Českolipsku, tam na Žižkově ulici bourali dva osobáky, je to tam u hřiště. Na Pražském okruhu ve směru na Počernice, tak tam se taky bouralo, je to tam, kde se potkává Pražský okruh s dálnicí D11, neboli s Olomouckou, a tam se právě srazil nákladák s osobákem, určitě tam bude v důsledku toho nějaká dopravní komplikace. V Dolním Benešově na Opavsku, tak tam na náměstí Cypriána Lelka se srazili dva osobáky, tak i tam dejte pozor. No a v Olomouci na Masarykově třídě, tak tam zasahují záchranáři u nehody dvou osobáků, která se stala právě na Masarykově třídě na křižovatce se Zajerovou ulicí.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 16 hodin, 3 minuty k tomu, rokový odpoledne do svojí druhý hodinky a Petr i Kuba za mikrofonem. A máme tady dneska zase nějaký lístky, co?
8: Lístky, kterých se nutně potřebujeme zbavit. Prosím vás, pomožte nám, my vás opravdu, jako málo kdy vás o něco prosíme, ale teď opravdu potřebujeme, abyste nám pomohli se zbavit těch lístků, protože nám tady hrozně překáží, my se tady nemůžeme hnout. Jestli chcete vyrazit na Dimitry a Arakajny, který budou 23. října hrát v O2 Univerzu v Praze, no tak prosím vás, napište nám pro boha na Facebook do zprávy.
3: Ale honem už pište, ať se vám to píše líp, tak vám samozřejmě pustíme nějakou muziku k tomu. Čekají vás White Lion, taky Cure se přijdou podívat, Airborne samozřejmě nevynecháme, ale jako první si dáme Seven a jejich Hru s osudem. Tak užívejte druhou hodinu rokového odpoledne.

0: White Lion dohráli na Rock Radio 16 hodin 19 minut a my jsme si teďka s Peťou přečetli velmi zajímavý článek tady na Music Serveru a vlastně jsme si uvědomili, že je v tom hodně pravdy a tak jsme si říkali, že se ohledně toho svěříme i vám, co jsme si přečetli. No prostě určitě jste si všimli, že když chystají nějaký velký koncert, nějaký kapely nebo prostě takový uskupení, kde hlavní roli hrajou chlapy, tak všichni si řeknou, jo, tak to je super, to bude dobrý, to bude určitě show, paráda, ohně, paráda, všechno. No ale pak něco takového známí ženy, zpěvačky nebo kapela, která má frontmanku, no a všichni začnou řešit, no jo, ale podívej se, jak v tom kostýmu vypadá, jaký má stehna, jaký prostě
1: no, jasně,
0: to.
1: No. A je to špatně prostě tohle, to víš, je, jako, je to takový přežitek nějaký prostě. A já nechápu, proč se tohle to děje, přece o tom ta muzika vůbec není o řešení, o tom, jaký má kdo stehna a takový
0: dále. Je to víš, a my přitom tady na Rock Radio každý den pouštíme něco jako nemusíš být rebelka, abys byla rockerka, nemusíš mít, já nevím, něco tohle, abys byl, jo, že prostě,
1: no,
0: hele, pokud máme rádi tu muziku a chceme to dělat, tak to prostě pojďme dělat. A nemusíme si to v komentářích nějakým způsobem kazit, protože co, teď jsme tady na tom světě jenom jednou.
1: Přesně
0: tak. No, že jo, prostě
1: přesně
0: pojďme
1: tak.
0: Být dobrý.
1: A hlavně si pojďme užívat tu rockovou muziku, ne?
0: Pojďme si užívat rockovou muziku, ježišmarja. Ať to zpívá kdokoliv, chlapi, ženský, všechno mezi tím, i když by prostě zpíval prostě kdokoliv z nás, tak pojďme si to prostě užívat a vzájemně se podporovat, protože přece jenom o tom je to tady, hele, Joan Jett a Blackhearts,
1: ta I Love Rock and Roll. Ta nám o tom zaspívá,
0: no, samozřejmě. Ježišmarja, to je přesně to, o čem mluvím.
1: Si představit, že by si někdy řekl, jestli jak podívej se na její stehna, prostě Joan Jett.
0: Bože můj, já bych se styděl. Normálně bych se brodil kanálama. Prostě. Hele, každopádně budou taky My Chemical Romance, I Don't Love You, no a taky Panoptico Battery, jdeme na ně.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

My Chemical Romance, I Don't Love You, tahle ta pecka dohrála na Rock Radio 16 hodin 36 minut. A kdybyste viděli, jaký nápor je v našich schránkách na Facebooku Rock Radio, tak byste nám vůbec nezáviděli, protože to vybírání, kdo půjde na Arakain a na Dimitri, tak to je teda hodně těžký, ale za chvilku se dozvíme, kdo tam půjde.

0: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: šíříme
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Po malý pauze jsme zpátky a konečně už tady nejsme v rádiu sami. Je tady totiž s náma i výhrkyně dvou lístků na Arakaina Dimitrie. Tady s náma Maruška. Ahoj, Maru!
7: Ahoj!
6: Tak moc tě tady vítám ve vysílání Rock Rádia a prosím tě, moc ti samozřejmě gratulujeme, že lístky jsou tvoje. Ty jsi nám totiž napsala krásnou zprávu, že na ten koncert vezmeš svoji dceru, je to tak?
7: Ano.
6: No ty brďo, hele, a prozraď mi, už jako chodíte na koncerty často spolu takhle?
7: Chodíme často a už dlouho a teď třeba za víkend jsme stihli dva koncerty.
6: Wow. Opravdu jo, a jaký prosím tě?
7: No, byli jsme na Barče na Harley.
6: Hezky.
7: A potom v Mostě na Louře a jejich Tigre.
6: Dobrý. Hezky. Ty brďo, tak to jsem rád, jakože opravdu lístky skončily teda ve správných rukou teďka, že jo? To jste fakt dobrý faninky.
7: Jo, to my si to užíváme.
6: Hele, a bude to premiéra vidět Dimitri nebo Arakaina živo?
7: Ne,
6: nebo?
7: Vůbec.
6: Jo, no tak to je, tak to jsem ještě radši, že to opravdu je ve správných rukou. Hele, a ještě poslední věc, kterou mi prozrať. Budete spíš, jako si myslíš, někde tak jako vzadu, popíjet, anebo budete pořádně vepředu v přední řadě?
7: Půjdeme dopředu a pořádně si to užijeme.
6: Mm-hmm. To je ono, hezký rokotle s váma, že jo?
8: Tak to máme.
7: Tak to my umíme.
6: Výborně. Maruško, tak si to prosím tě pořádně užijte. Klidně nám pak pošle nějakou fotku, jak jste si to užili a hlavně si tam prostě pořádně vytancujte. Jo, tak jo, tak měj se. Ahoj.
9: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
8: Je to opravdu vždycky radost, když to přistane v dobrých rukou a další dobrá zpráva je, že ještě následující 3 dny budeme zase rozdávat na tenhle ten skvělý koncert v O2čku. Teď už ale rozdáváme muziku Traktor, Steel Panther anebo Offspring na rokovém odpolední.

0: Rokový odpoledne.
1: Dálnice tmá, světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový dekly. Zrpráků Roger uspál.

0: Renault.
1: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ceny starších bytů v Česku dál rostou. Meziročně byly vyšší o 10%. Třeba v Praze vyšel běžný byt o velikosti 80 metrů čtverečních na téměř 13 milionů. Výrazně podražilo i Brno, Ostrava nebo Ústí nad Labem. Růst cen dál zhoršuje dostupnost vlastního bydlení, a to hlavně pro mladé lidi. Píše o tom TNCZ. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Došlo k tomu v létě. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a jsou k němu sfalšované doklady. Odpad se během měsíce podařilo převést na přechodné místo, odkud bude vrácen do zahraničí. Případ řeší policie. Děti s vážnými vadami řeči potřebují včasnou odbornou pomoc. Hradci Králové proto připravují vznik specializovaných logopedických tříd v mateřských školách. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Malá.
2: Město chce tuto podporu nabídnout již v předškolním období, protože právě včasné zachycení obtíží a intenzivní práce s dítětem ještě před nástupem do základní školy mohou významně přispět ke zlepšení jeho školní připravenosti.
1: Kromě toho také usnadnit osvojování čtení a psaní a podpořit úspěšnější přechod do školy. Skotská policie pátrá po 48-leté Češce. Naposledy byla viděna před 6 dny na severu země v hrabství Caithness. Podle skotských médií se pátrání účastní pobřežní stráž, potápěči i horští záchranáři. Policie žádá o pomoc taky veřejnost. Že se po ženě pátrá, potvrdila včera i česká diplomacie. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Na většině českého území bylo po celý den jasno až polojasno, ale v tuhle chvíli, to znamená v době pozdního odpoledne, brzkýho večera, už se začíná trošku víc zatahovat, a to hlavně v Čechách a taky na západě Moravy. Tady večer bude taky kolem asi 2 stupňů, což už je vlastně opravdu napováženou. Jestli se v noci někam chystáte, tak normálně je to na zimní bundu, si myslím. No a zítra tak to už oblačnosti bude o něco víc, ale taky naštěstí budou o něco vyšší teploty. Průměrně bude kolem 16 stupňů, na jižní Moravě třeba 18 stupňů a naopak na severu Čech kolem Liberce, tak tam bude pouhých 14 stupňů, ale rozhodně na východě Moravy počítejte taky s tím, že se objeví občasní přehánky.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Dejte si pozor v ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí. Jsou tam v sobě 2 osobáky, díky bohu, ale bez zranění. V ulici Bruzovská ve Frýdku jsou v sobě dokonce 3 auta a bohužel se zraněním, takže tam můžete počítat i s docela velkou kolonou. V ulici Milevská v Praze vidím taky srážku 2 osobáků a nakonec ještě jedna nehoda za Žumperka, konkrétně v ulici Langrova. 2 osobáky v sobě a samozřejmě kolona na místě.
0: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rakový odpoledne je tady s váma, i když už to za okny vypadá, že slunce začne skoro za chvilku zapadat. Pořád ještě technicky je odpoledne. Máme 17 hodin 4,5 minuty. Kuba Vaňa z Petrianda jsou na místech, ale to není to nejzásadnější jméno v tuhle chvíli.
4: Máme tady totiž zase svátek opáté a dneska slaví svátek Renata. Takže všem Renatám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku a doufám, že se jim tady ten výběr dalších songů bude líbit.
3: No, nechte si chutnat samozřejmě, tak jako pomyslně tuhle tu muziku, protože Metallica, hele, 6-minutovka Unforgiven, na to se těší všichni určitě. Cranberries taky, Harley, anebo Enter Shikari, It Hurts právě teď na rokovém odpoledni.

0: hodin, 21 minut a Metallica s jejich peckou The Unforgiven právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. No ale samozřejmě, my pro vás máme opět zprávu ohledně toho, co se bude dít tady na Rock Rádiu zítra v 9 ráno.
1: Hele, já řeknu jenom takový věc jako, hele, třeba Černá vdova, jo, s radostí blesku. Píchnu si tě jehlou, zvířátko s pocitem narkomana, anebo samozřejmě hrobař. Víš, to tohle všechno spojuje.
0: Já mám takový pocit, že vím, a je to kapela Premiér.
1: Je to tak, no, samozřejmě. Právě kapela Premiér zítra přijde být hostem. Kamila Drába od 9 hodin tady na Rock Rádiu, takže si to určitě naleďte. No a samozřejmě, pokud byste to nestíhali, tak můžete tyhle ty naše povídání nebo Kamilovy povídání vidět a slyšet hlavně na webu rockovýradio.cz v sekci podcasty, kde to bude už myslím 152. nebo 153. díl této rubriky. No a samozřejmě v různých podcastových aplikacích to najdete taky.
0: Takže rozhodně si udělejte na to zítra v 9 ráno volno, protože to docela bude stát za to. My už se teďka ale vrhneme zase na další muziku. Limetal, taky Beast in Black, anebo Europe a jejich Kerry už za chvíli tady na Rock Rádiu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: kapela Nemetal.
1: Já nevím, to je prostě takový rockový zvuk, který musí být.
2: Je
1: prostě.
2: To tak.
1: Takže všichni teďka, hele jo, všichni to uděláme najednou, jo, všichni jsme rockeři, tak pozor. 3, 2, 1... Výborně, takže jsme všichni rockeři a jsme naprosto připravení všichni spolu slavit rokový narozeniny, protože když už umíme udělat tenhle ten zvuk, tak nám opravdu nic nebrání. Aby jsme 7. listopadu vyrazili do Zlína, do sportovní haly Datart, protože právě tam bude Rock Radio slavit 18. narozky.
0: Budou u toho taky 3 české kapely, které znáte právě tady z vysílání z Rock Radia. Nemůžeme vám prozradit jaký, ale bude se tam dít ještě něco speciálního. A to bude křest našeho kalendáře jak slušný rockerky, tak i slušního rockera. A vás už určitě zajímá, kde si to můžete třeba pořídit nebo kde to můžete sehnat. Takže vám prozradím, že když mrknete na naše stránky rokovýradio.cz a přihlásíte se do naší slušný party, tak už si je dokonce můžete i předobjednat.
1: Je to velice dobrý nápad do té slušný party se přihlásit, protože, jak říkal Petr, můžete samozřejmě se dostat exkluzivně dřív než ostatní k těm kalendářům, ale taky k různým lístkům nebo k různým informacím ze zákulisí českých kapel. Takže rozhodně neprohloupíte, když se tam hned teď přihlásíte. No a zároveň hned teď si radši pořiďte lístky na ty narozky, protože, no, prostě bude to narvaný a nebudou.
3: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Máme už ale taky samozřejmě docela pozdě, takže my už se s váma rozloučíme pár posledníma peckama, jako třeba Iné kafe, Avantéža anebo Queeni, a samozřejmě uslyšíme se zase zítra od 3 do 6, za chvilku nás vystřídá Kápo.
1: Jo, takže volíte, pište, další 2 hodiny jsou ve vaší režii, Rok na přání takhle funguje, vám je to úplně jasný, takže pište si o hezký věci a teď už Iné kafe, Avantéža a taky Queen, mějte se, čus!
0: Čus!
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
3: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
5: Dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Radio. Rock je slušná muzika.
1: Sníváš celý čas o krásnom svete, tak si roztočil

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Česko má za sebou mrazivou noc a jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Největší zima byla na Šumavě. Na Kvildě klesla teplota na -10,1, na Rokycké Slatě bylo -9,7 stupně. A ráno mrzlo i ve velkých městech. Nejvyšší minimum hlásila stanice Ústí nad Labem Vaňov, kde bylo skoro -5. Policie obvinila 17-letého z pokusu o vraždu u Boleveckého rybníka v Plzni. Mladík tam v sobotu popolední bodl do zad 39-letou ženu. Ta skončila se zraněním v nemocnici. Podle policie si oběť vybral náhodně. Vyšetřovatelé budou pro útočníka požadovat vazbu. Prošlé nebo nepoužité léky nepatří do běžného odpadu ani do toalety. Mohou totiž zatěžovat životní prostředí. Lidé by je proto měli odevzdávat do lékáren, jak říká manažerka Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Lenka Hýbl.
1: Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny. Nezáleží na tom, kde jste léky koupili. Lékárna je zdarma převezme a zajistí jich bezpečnou likvidaci.
0: Já dodám, že při pravidelné kontrole vlastní lékárničky by lidé neměli zapomínat ani na léky svých rodičů nebo prarodičů. V ostravské zoo se o víkendu narodila dvě mláďata levharta cejlonského. Pavilon indických šelem, který levharti obývají, je proto dočasně zavřený, aby samice měla při péči o potomky klid. Narození koťat považuje zahrada za velký úspěch. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
2: Rock Radio, počasí.
3: Tak, děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra. Na středu předpokládá Český hydrometeorologický ústav, že budeme mít zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Během dopoledne pak od západu ustávání srážek, odpoledne postupně místy až polojasno, nejvyšší teploty na 18, v 1000 metrech na horách okolo 8 stupňů Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Začneme Prahou, skončíme taky Prahou a začneme ulicí Panskou. A tam se srazilo nákladní auto s osobákem, tvoří to překážku na vozovce, počítejte s tím. V hlavní ulici v obci Křenice, okres Praha Východ, dvě havarovaný osobní vozidla, pozor na to. A teď už zase Praha. Linderová v Praze, dvakrát osobák, projíždějte opatrně ve Vojtěžský. Taktéž tvoří to překážku na vozovce, tak tam do toho doporučuji velkou trpělivost. A v ulici na Hubálce, opět v Praze, dva osobáky v sobě, projíždějte se zvýšenou opatrností. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně prosím vás, doražte v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Ahoj! Brdíci, máme 2 minutky po 18. hodině, je tu tedy a samozřejmě váš oblíbený večerní pořad Rok na přání na pirátské lodi Rock Radio je tu také společně s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Pojďme se při úterku pustit do vašich hudebních voleb. Zvolte moudře, zvolte hlavně vtipně a zvolte to, co vám udělá radost, a to buď na čísle 7258444424, který vede přímo do kapitánský kajuty, tedy ke mně, no a nebo pište na Messengera či do mailu, obé možné. Tak na úvod si dáme starýho pardála počmáraného Alice Coopera s pečkou Hey Stupid, no a během týhle skoro 4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!

0: Ano, Hey Stupid, to byl Alice Cooper a rok 1991. Krásný. Jak se ještě o pár let vrátíme a půjdeme na to pěkně od hospody. Přátelé, volal mi Merlin, šťastný to čerstvý dědek, kterýmu se dneska narodil vnouček Matyáš. No a říkal, že hned jak to doma všecko ošéfne, tak jde slavit. Hele, to je jasný, samo se to nezaleje a ten kluk potřebuje rozhodně růst. Takže si dáme hospody, hospody a restaurace a kapelu Brutus. Tak blahopřejeme novopečený dětku.
1: Rock Radio, Rock Radio.

0: Tak to byly vtipálci Bloodhound Gang a Foxtrot Uniform Charlie Kilo. A teď si dáme něco na takovou romantickou, úsměvnou, melancholickou notu. Psala mi tady Petra. Ahoj kapitáne Jirko, chtěla bych tě strašně moc poprosit o písničku od Susan Vega. My name is Luca, nebo Luca se to jmenuje jenom. V Praze, Luka? Ne, kde pojedeme na Luka, až kukačka zakuká. Pro úžasně a Karatka, k Mělníku se vzkazem, miluji tě, ty to víš. A já se konečně nebojím říct to nahlas, děkuji moc Petra. Tak Radku, tak jsi to slyšel. Teď si dáme Luka, no a přátelé, vy se nebojte zase zavolat mi do kapitánský kajuty na 725-844-424, abyste pak nenadávali, že zase jako na vás nevyzbyla řada. No a když mi zavoláte za 5-8, tak to úplně konec klapne většinou. Tak jdem na to Susan Vega.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: radia.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
2: šíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
5: vás. Váš názor.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: DAB i FM nebo na radia.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Rock Radio.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Tak to byla Nirvana a píseň Lithium a my pojďme hrát další pecky. Dneska je to teda našle, paní přátelé. Doufám, že to všechno stihnu zahrát, co jsem slíbil. Úplně jsem se orosil. Tak tady mi napsala Dominika Zichová. Nazdar Jirko, prosím o song na přání pro můj rokovou čtyřleťačku Viktorku. Cokoliv od komunálu, nejlépe Dešť na cenu. Tak ať prší.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: No tak tam už se nic zajímavého nestane, to byla skladba Street of Dreams od Rainbow, přátelé. No a my si dáme něco takového skočnějšího. Volá mi velmi slušná mladá rockerka Terka, zase dobrý den, prosím vás, děkuji a nashledanou. No a chtěla by pro svýho tátu Mirka a pro maminku Ivanku nechat zahrát Starý dobrý sabaty a samozřejmě skladbu Paranoid. No tak, aby jsme vlastně tady, aby nám tady nechyběl náš čert starý Ozzy Osbourne, že o to se postaráme právě teď.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

Tak jo, přátelé, to byl Tom Petty a Learning to Fly a my tu máme teďka pro vás tři sestry a psala mi tadyhle, nevím kdo, ale čau kapitáne, chtěla bych zahrát Tři sestry a kovárnu pro přátelé a kamarády. Počkejte, já to tam někde najdu. Jo, byla to Jana Šťastná. Tak pro přátelé a kamarády a pro vás do rádia. Děkuji moc. Tři ségry si dáme s kovárnou, přátelé. Dneska vás vyzývat nebudu, abyste mi psali, nebo abyste psali časovému znamení, jaký jazyk byste si přáli, protože dneska jsem dostal krásný veršovaný mail a ten vám musím přečíst, protože se s tím dal někdo pěknou práci. A ne, že bych byl samožer, ale je to hezká práce a dojalo mě to. Tak já vám to s dovolením přečtu a písničku zahraju autorovi mailu. Rock Radio, Rock Radio.

0: Tak Bullet for my Valentine a Hearts Burst into Fire a ještě poslední píseň, kterou stihneme. Tady Hana Korvasová psala: nazdar kapitáne Jirko, prosím o zahrání písničky od kapely Accept pro všechny nejvíc nejlepší fajn lidi, řidiče a jezdce, co poslouchají, snenej rádio, díky moc Hanka. Tak jasně, pro vás všechny znova za kulatou lopatou je tu píseň Midnight Mover.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

Přátelé, tak kolik je víme, naštěstí díky časovému znamení otevíráme rovnou druhou půlku našeho roku na přání a před další písní si dáme potom ten krásný mail, který mi přišel. Opravdu se musím pochlubit, dojalo mě to, rád se s váma podělím, teď víte, že jsem takový srdcař. Tak otvíráme druhou půlku a hned s elektrikářema AC/DC a dáme si Hells Bells úvodem.

Pekelní zvony nám tady dobimbávají krásně na Rock Radio a už odstartujeme tedy druhou půli našeho roku na přání s vaší první písní na přání. Tak já jsem dneska opravdu to musel trošku pozměnit, protože přišel mi takový pěkný mail z básní od Davida Zelinky, kterou bych teda skromně vám tady teďka ocitoval, i když opravdu nesnáším jako takhle se někde chlubit, když mě někdo chválí, ale tak já to udělám, protože se mi to líbilo, je to takový hezký a skromně jsem ji teda nazval Óda na pářník, jo? Tak David Zelinka, Óda na pářník. Do rokových tě vezme vod, i když nemáš náladu na smích, on startuje ten svůj pářník. Jak uslyšíš jeho hlášky, jenom jasno, žádný srážky. Jirka jede prostě pecky, když nemáš parník, vem si necky. Hoď je prostě na vodu prorokovou pohodu. A když bude někde dírka, muzikou zalepí Jirka. S ním se v bouři nestratíš, večer v 6, tak to snad víš. Jirka s rokovou kuráží, všechny vlny rozráží. A kdyby ses trochu nudil, počkej, až bude 7 hodin. Náladu ti pozmění jeho časová znamení. Jirka Vegas, žádný keci, co se času týče, jde vždy k věci. A i když mu nerozumíš, večer v 6 to pustit musíš. Kdyby padaly srati, zhora, já mám svého best of moderátora. Rock muzika, skvělý hlas, těším se, až vyplujem zas. Jsi super a opravdu se těším, až padne 18. hodina. S rokovým pozdravem, David, to bylo takový PSko. Tak děkuju, opravdu, mi to vehnalo do oka slzu, jak dojetí, tak smíchu. Děkuju ti moc, Davide. Děkuju vám za všechny, všem, za krásný, takový, jak to nazvat česky, no, feedback, no, prostě, když mi napíšete zpátky, že vás to baví a to je prostě hezký. A David tady chtěl zahrát nějaký horký žeslí, že tak já jsem vybral pecku kapely, protože je o tom, že celebrity nejsou vůbec důležitý a to myslím, že za tuhle tu báseň krásně sedne. Rock Radio, Rock Radio.

0: přátelé, tak to byla klasická rodidlarvoucí píseň Watch Over You od Alter Bridge. A pojďme si dát zase nějakou češtinu a nějakého volajícího, který bude tentokrát posluchačka Jana, která mi volala, že by si strašně ráda dala tu novinku od Arakainu, která se jmenuje Snad na pořád. A bylo by to o kamarádce Jarce, taky věnováno mně a vůbec všem posluchačům rádia Dobré vůle. Tak přátelé, tady to máte, já to taky nemám úplně perfektně naposlouchaný, tak si to teď poslechnu detailně, tak říkajíc.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz.

0: vaše oblíbené rock rádio s večerním pořadem Rok na přání a vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Teď si půjdeme dát nějaký hloubíni, aby nám tady nechyběli, a o to se postaral zas Roman Cupl, který napsal: ahoj kapitáne, mohl bys mi prosím zahrát Halloween a Eagle Fly Free pro tebe a všechny kulatý lopaty. Děkuju, Roman Cupl. Samozřejmě, přátelé, hlavně buďte opatrní, ať dorazíte domů. To je úplně jedno kdy. Jo, hlavně doražte, to je důležité.
1: Rok na přání. Rok Radio.

0: Láska je na cestě, love is on the way. Tak to zpívali Saigon Kick, ano, a zamilovaný, nejvíc zamilovaný Radek z Tichova přichází právě teď a jeho přání pro Verču z Luhačovic, jeho největší lásku. A samozřejmě miluje i vás všechny posluchače, posluchačky, i nás v rádiu, je to takový velký radioláskař. Tak bych to řekl. No a co nám nechá zahrát všem, a zvláště teda slečně Veronice z Luhačovic, tak to budou Within Temptation, Stario a tentokrát píseň Paradise, What About Us.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Fíha, Shoxede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.

Tak, tady na přátelé dohrál bývalý kudrnáč, vždycky romantik, neúspěšný realiták, taky velký cowboy a dokonce snad i porodník, když nám tady zaspíval Born to be my baby. O komže to mluvím? No samozřejmě, o panu Bon Jovim, o tom mluvím. No a teď si dáme někoho jiného zase, někoho z českých lů a hájů. Volala nám tady naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla něco pěkného od Ládi Křížka nechat zahrát nám všem do rádia, vám všem posluchačům a hlavně milované sestře Milušce domů. Tak já jsem tentokrát vybral píseň Dar odpuštění z alba Křižáci a roku 1992. Ano, a tento dar si myslím, že spoustě lidem chybí. Pojďme se nad tím všichni tak nějak zamyslet. Rock Radio, Rock Radio.

Přátelé, milí námořní, jaký je naším dobrým zvykem, když je ten pravý čas, což znamená za pět smrčků, čtvrt na švestku, je dobrý se odebrati. Každý po svém, tak čím to dneska zavřem, volal mi Daniel, že by si rád poslechl klasiku od Iron Maiden Fear of the Dark. A bylo by to všem pro super den. A to se nám taky krásně rýmuje a to je dobře. A tak se s touto písní Fear of the Dark loučí s vámi pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer, tmy se rozhodně nebojte, protože už zítra tu máme středu. A vy víte, co to znamená. Budu se na vás tedy těšit zítra u středečního speciálu tady na Rock Rádiu po 18. hodině. No a do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pí!

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když před něco více než rokem americká společnost Liberty Media dokončila převzetí promotéra MotoGP Dornu, fanoušci byli napěti, jakým směrem se nejprestižnější motocyklová série světa vydá. Liberty totiž vlastní i Formule 1, takže bylo s čím porovnávat. A dlužno podotknout, že z naprosto nezáživné formule udělali Američani prezent v luxusním balení. Obrovskou show, kterou vnímá každý. Neříkám, že je to vždy kvůli tomu, co se děje na trati, mnohdy je to spíš o tom celofánu na povrchu, je to blištivé, čučavé a fanoušci mají pocit, že jsou součástí něčeho exkluzivního. A tak bylo jasné, že něco podobného budou chtít Američani dostat i do MotoGP. Jenže si možná neuvědomili, že F1 a GP to jsou dva jiné světy. Naposledy se to ukázalo, když se Mark Marquez v Japonsku rozhodl, že kašle na nějaké předzávodní šaškárny a místo sebe na akci poslal kaskadéra. S tím, že v této fázi sezóny je pro něj důležitější boj o titul mistra světa. A ještě dodal, že show fanoušky čeká na trati a ne při nějaké jízdě s tuktukama. Pravdou je, že účast na těchto akcích není povinná, jen se od jezdců tak nějak očekává. No a reakce promotéra od příští velké ceny je účast povinná, jinak přijde pokuta 5000 euro. Takže to vypadá, že promotérovi jde hlavně o to pozlátko a jak podojit diváka, až pak o sport, jak příznačné v dnešní době.
0: Rock Radio, Motokeci.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Pásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Novinky stálic Rock Radia Stage. To je náplň aktuálního rockovýho referenda. Jedničku vyfasoval Lauter s deskou Mr. a Markéta. Dvojku schytali Seven a jejich Evoluce. Nebo dáte přednost Vítkovu kvartetu a jejich desce Per to do mě, ať je po mně. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní halí. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam, a půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší, nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Jediný slušný rádio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Tu do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
0: Rock Radio. Konec legrace.